0: Dnes sedíme jako na univerzitě.
1: The professor down.
0: Profesor dole.
1: And the students up.
0: A studenti nahoře.
1: That's very good.
0: A to je velmi dobré.
1: Welcome.
0: Vítejte.
1: And we continue for our yoga teacher's instructions.
0: Budeme pokračovat v instrukcích pro jogové cvičitele.
1: Well, there are certain teachers.
0: Jsou určití učitelé.
1: They have great love.
0: Mají velkou lásku.
1: Great devotion.
0: Velkou oddanost.
1: And great motivation.
0: A velkou motivaci.
1: To instruct the yoga students.
0: K tomu, aby instruovali, vedli jogové studenty.
1: And they are really very honest and humble.
0: Jsou opravdu velmi upřímní a pokorní.
1: But there is a but.
0: Ale je tu ale.
1: Their own physical condition.
0: Jejich vlastní fyzický stav.
1: Is not according to the yoga practitioner.
0: Neodpovídá tomu jogovému cvičení.
1: Yoga is a practical path.
0: Yoga je praktická cesta.
1: As we always say,
0: jak vždycky říkáme,
1: someone said,
0: někdo řekl,
1: tons of theory,
0: tuny teorie,
1: is nothing,
0: není nic,
1: with gram of practice,
0: proti zrnku praxe.
1: So, age doesn't mean,
0: a věk neznamená.
1: So if you feel you are old,
0: pokud se cítíte, že jste staří,
1: it's own mistake.
0: Je to vaše vlastní chyba.
1: Because for atma there is no time.
0: Protože pro atma není žádný čas.
1: It's beyond time and space.
0: Je nad časem a prostorem.
1: So but body is limited.
0: Ale tělo je omezené.
1: So those teachers,
0: ti učitelé,
1: who's listening now,
0: kteří teď poslouchají,
1: that they love to teach,
0: kteří milují učení,
1: they have devotion,
0: mají oddanost,
1: and they have respect,
0: mají úctu,
1: and love to their students,
0: a lásku ke svým studentům,
1: but yourself cannot inspire them, you have to be the model.
0: Ale vy sami je nemůžete inspirovat, musíte být modelem.
1: Difficulty is that first the diet.
0: Obtíž přichází za prvé v dietě, ve stravě.
1: As long as we will not adopt the yogic diet,
0: dokud my si nepřijmeme jogovou dietu,
1: we will not be successful.
0: Nebudeme úspěšní.
1: So you know nowadays the food what we eat is not so healthy.
0: Víte, že dneska to jídlo, které jíme, není tak zdravé.
1: So what should we do?
0: Co máme dělat?
1: We have no option, we have no choice. We have to eat what we get.
0: Nemáme žádnou možnost, žádnou volbu, musíme jíst to, co dostaneme.
1: There is training.
0: Je trénink.
1: To live with the prana only.
0: Je, abyste žili jenom z prány.
1: That we need not to drink and eat.
0: Abychom nepotřebovala ani pít, ani jíst.
1: Also is good economically.
0: Je to i ekonomicky výhodné.
1: Only problem is that.
0: Jediný problém je v tom.
1: Is boring.
0: Je to nudné.
1: Everyone is eating.
0: Všichni jedí.
1: And you are invited.
0: A vás taky pozvou.
1: You don't eat.
0: A vy nejíte.
1: You don't drink.
0: Ani se nenapijete.
1: Other doesn't feel pleasure.
0: A ostatní se necítí příjemně.
1: So I would not advise you.
0: Tohle bych vám neradil.
1: To live only from the prana.
0: Abyste žili jenom z prány.
1: But we can purify.
0: Ale můžeme pročistit.
1: Even the poison.
0: I jed.
1: So in such a junk food,
0: a v takovém tom rychlém jídle,
1: you can avoid
0: to můžete se vyhnout.
1: Certain kind of food.
0: Určitému druhu jídla.
1: Let's come today to the milk.
0: Podívejme se dnes na mléko.
1: It's already 3 years ago.
0: Už před třemi lety.
1: I was in Australia.
0: Jsem byl v Austrálii.
1: And it's a beautiful place called Sunshine Coast.
0: Na krásném místě, které se jmenuje Sluneční pobřeží.
1: And whenever I go there,
0: kdykoliv tam přijedu,
1: it's raining.
0: Prší tam.
1: All the time.
0: Pořád.
1: So I say, why they give the Sunshine Coast?
0: A tak se ptám, proč se to jmenuje Sluneční pobřeží.
1: But then they said, when you come, Swamiji, good rain comes.
0: A oni říkají, když vy, Swamiji, přijede, tak je to dobré, že přijde i déšť.
1: So come often.
0: Tak přijíždějte často.
1: Well,
0: dobrá.
1: There is beautiful center.
0: Je tam krásné centrum.
1: Many years.
0: Po mnoho let.
1: And nicely guided by our dear Yamuna.
0: A vede ho pěkně naše drahá Yamuna.
1: And she is very loving teacher.
0: A ona je velice láskyplná učitelka.
1: And really people loves her.
0: A opravdu lidé ji mají rádi.
1: And whenever I come see, books a beautiful apartment.
0: A kdykoliv přijedu, tak mi zamluví krásný byt.
1: I think 14 floor or 15 floor or more.
0: Na nějakém 14. 15. patře.
1: Beautiful.
0: Krásné.
1: Balcony.
0: Je tam balkon.
1: View on the ocean.
0: Výhled na oceán.
1: Big living room.
0: Velký obýval.
1: A small sleeping room.
0: Malá ložnice.
1: And big fridge.
0: A velká lednička.
1: And there was, we asked for the tea for the milk.
0: A my jsme chtěli mléko do čaje.
1: And we opened the fridge.
0: Otevřeli jsme lednici.
1: I think me and Mansa Devi was, or Uma Puri, I don't know.
0: Nevím, kdo tam byl.
1: Or Radha.
0: Jestli Radha, Mansa Devi nebo Uma Puri.
1: And there were 2 bottles milk.
0: A byly tam 2 láhve mléka.
1: And it was written.
0: A bylo tam napsáno.
1: Not for drinking, it's for bathing.
0: Že to není napití jenom na koupel.
1: So can you imagine the Australian bathed me with the milk?
0: A tak dovede si představit, Australané mě koupali v mléce.
1: Yeah, so don't drink.
0: Ale nemá se to pít.
1: I was angry.
0: Já jsem se hněval.
1: On Yamuna.
0: Na Yamu.
1: Why is he giving such a milk?
0: Proč mi dává takové?
1: Not for drinking, it's for bathing.
0: Které ani není napití, jenom na koupel.
1: And we telephoned.
0: A zavolal jsem.
1: And she said, yes, it's for drinking.
0: A ona říká, ale to je napití.
1: The whole problem.
0: Celý problém.
1: That they don't allowed to drink direct milk from the cow.
0: Že oni tam nedovolí, abyste pili mléko přímo od krávy.
1: Strictly prohibited.
0: Je to přísně zakázáno.
1: And if you give to your children or your husband or wife, you have to pay fine.
0: A když byste to dali svým dětem nebo manželce, manželovi, tak byste museli platit pokutu.
1: So every milk has to go through the what we call the dairy.
0: A tak všechno to mléko musí projít mlékárnou.
1: Pesticide.
0: Pesticidy.
1: So it's not that quality.
0: A už to není ta kvalita.
1: Many chemicals inside.
0: No, přidá se mnoho chemie.
1: So people used to buy bathing milk.
0: A tak lidé kupovali tohleto koupelové mléko.
1: Soon they realized that people are using for drinking and eating.
0: No a vyšlo najevo, že to lidé používají na jídlo a na pití.
1: So now they put some chemical inside.
0: No a teď už i do toho přimíchávají chemii.
1: It's not tasteful, very ugly taste.
0: Aby to mělo ošklivou chuť.
1: And you get vomiting and diarrhea.
0: A dostanete z toho zvracení a průjem.
1: So how people are, only few people But they have power.
0: A je to jenom pár lidí, ale mají moc.
1: So such a milk.
0: Takové mléko.
1: Production, dairy production.
0: Takové mléčné výrobky.
1: Is not healthy.
0: To není zdravé.
1: What to do?
0: Co dělat?
1: Therefore, we shall try to minimize, to consume the dairy production.
0: Měli bychom se snažit minimalizovat konzumaci mléčných výrobků.
1: So, cheese.
0: Ať je to sýr.
1: Yogurt.
0: Jogurt.
1: Milk.
0: Mléko.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: And it is happening already long ago.
0: A už se to stalo před dlouhou dobou.
1: And we as a vegetarian,
0: my jako vegetariáni,
1: what most people, especially in what so-called Czechoslovakia,
0: co lidé a zvlášť v tom takzvaném
1: Hungary,
0: Československu, Maďarsku,
1: etc.
0: a tak dále,
1: what they consume,
0: co je jedí,
1: bread, butter, cheese,
0: chleba s máslem a se sírem.
1: Is tasteful.
0: Je to chutné.
1: Everyone likes bread.
0: Každý má rád chleba.
1: Likes butter.
0: Máslo.
1: Cheese.
0: Sýr.
1: But you should know.
0: Ale měli byste vědět.
1: The kilos which you are gaining.
0: Ta kila, která vám přibývají.
1: Without your wish.
0: Aniž byste si to přáli.
1: Is your body is getting fat.
0: Toto tělo nabírá tuk.
1: Destroying many systems in the body.
0: A to ničí mnoho tělesných systémů.
1: Our gland systems.
0: Náš systém žláz.
1: Liver.
0: Játra.
1: Kidneys.
0: Ledviny.
1: Gallbladders.
0: Měchýř.
1: Our heart.
0: Naše srdce.
1: And that's why you can't reduce the kilo though you practice yoga.
0: A potom se nemůžete zhubnout, i když cvičíte jogu.
1: So use only very little for your coffee or tea.
0: Používejte jenom trošku do svého čaje nebo kávy.
1: Cheese.
0: Sýr.
1: Is tamas food.
0: Je jídlo tamas.
1: So that's not healthy.
0: A to není zdravé.
1: So because it's some days or weeks or months old.
0: Protože už je nějaké dny, týdny, měsíce starý.
1: Paneer is better.
0: Panýr je lepší.
1: But not the cheese.
0: Ale ne sýr.
1: Bread.
0: Chleba.
1: Is not that bread which we had 50, 60 years before.
0: Už to není takový chleba, jako býval před 50, 60 lety.
1: In some cases, the Australian told,
0: Australané mi řekli, že v určitých případech,
1: that in white bread,
0: ten v tom bílém chlebu,
1: which is a very fine flour,
0: která je z velice jemné mouky,
1: you know how many chickens are killed per day in world?
0: Kolik na světě každý den zabíjí kuřat?
1: And what happens with the feather?
0: A co se stane s tím peřím?
1: No, everywhere will be feather flying from chickens.
0: Všude by tady lítalo peří z kuřat.
1: So they make a powder from chickens' feathers.
0: Oni dělají prášek z těch z toho peří.
1: All other kinds of birds.
0: A ze, nejen z kuřat, ze všech ptáků.
1: And they mix in this white flour.
0: A přimíchávají to do té bílé mouky.
1: The toast bread.
0: Ten toastový chleba.
1: So it is a very light.
0: Je velice lehký.
1: And when you make a toast,
0: a když si z toho uděláte toast,
1: just less than half minute,
0: jenom ani ne za půl minuty,
1: it pops up.
0: Vyskočí na, na bide.
1: And it is very nice, crunchy.
0: Je velice lehký, křupavý.
1: Why?
0: Proč?
1: Because of the chicken's feathers.
0: Kvůli těm kuřecím peřím.
1: So, and you know our hair?
0: A víte naše vlasy?
1: You know in every shop of the hair cutter,
0: v každém,
1: hairdresser,
0: v každém kadeřnictví,
1: and the hairs for military,
0: a kde v armádních,
1: from prisoners,
0: od vězňů,
1: and these all hairs from big hotels they buy.
0: Z velkých hotelů tam to vykupují.
1: And they make powder.
0: A dělají z toho práše.
1: And put in the brown bread.
0: A ten zas přidávají do hnědého chleba.
1: So you are eating the hair.
0: A tak jíte vlasy.
1: Of the people.
0: Jiných lidí.
1: So I don't know why the humans are doing like this.
0: Nevím, proč to takhle lidé dělají.
1: This is called research.
0: Říká se tomu
1: this is called science.
0: Říkají tomu věda.
1: This is called the modern technology.
0: Říkají tomu moderní technologie.
1: No. But the science will never be comparing with the nature.
0: Ale ta věda se nikdy nemůže rovnat s přírodou.
1: There is no one scientist in the world till today.
0: Do dneška není na světě takový vědec.
1: Can produce one drop of the blood.
0: Který by dokázal vyrobit kapku krve.
1: Everyone their blood is different.
0: Každý má jinou krev.
1: Entire diagnosis which can be founded in one drop of the blood.
0: Z jediné kapky krve vám můžou udělat celkovou diagnózu.
1: Not only about us.
0: Nejen o nás samých,
1: but about our ancestors.
0: Ale i o našich předcích.
1: You know the Australian Aborigines?
0: Víte ty australské původní obyvatele?

0: každého člověka i každého tvora.
1: They have their whole picture in it.
0: Je v tom celý obrázek o nich.
1: That no scientist can do.
0: A to žádný vědec nedokáže.
1: And they will not be able to do.
0: A nebudou schopni to udělat.
1: So we are against the nature.
0: A tak jdeme proti přírodě.
1: And nature takes the revenge again.
0: A příroda opět od toho vrátí, odplatí.
1: So what we eat,
0: to co jíme,
1: it's manipulated.
0: Je zmanipulováno.
1: And they change the pure nature quality.
0: Oni mění ty čisté přírodní kvality
1: into the artificial things.
0: Na umělé věci.
1: Who is the victim?
0: A kdo je obětí?
1: We all.
0: My všichni.
1: This is a big problem.
0: A to je velký problém.
1: And almost everything what you get.
0: A téměř všechno, co dostáváte.
1: From your hair shampoo.
0: Ať od vašeho šamponu na vlasy.
1: To the body oils.
0: A na
1: oleje creams,
0: krémy.
1: Everything has from the killed animals.
0: Všechno obsahuje zabitá zvířata.
1: In all the time it was not.
0: Za starých časů to nebývalo.
1: This affect our body.
0: A to ovlivňuje naše tělo.
1: So somehow we have to survive.
0: A nějak musíme přežít.
1: So if we have to survive,
0: a pokud máte přežít,
1: then we should have a good digestive system.
0: Musíme mít dobrý trávící systém.
1: And limit your diet.
0: A omezit svoje jídlo, svoji dietu.
1: We will be able to avoid 90% our illnesses.
0: A budeme tak schopni se vyhnout 90% nemocí.
1: But only one thing we can't mastery, it's not easy to mastery.
0: A jedna věc, kterou nedokážeme zvládnout, která není snadno ovládnout.
1: Our test.
0: To je naše chuť.
1: With the tongue.
0: Náš jazyk.
1: This temptation is very big.
0: Tohle to pokušení je velmice velké.
1: It is said,
0: říká se,
1: there's a rare person.
0: Jsou vzácní lidé.
1: A rare yogi.
0: Vzácný yogín.
1: Who have complete control.
0: Který má úplnou kontrolu.
1: Over the test.
0: Nad chutí.
1: And sex.
0: A nad sexem.
1: These are two indriyas.
0: To jsou dvě indrie.
1: Is very mighty.
0: Které jsou velice mocné.
1: And we are slave of that.
0: A my jsme jejich otroky.
1: And we lose most precious energy of the body.
0: A ztrácíme tu nejvzácnější energii těla.
1: So control your test.
0: Takže ovládejte svoji chuť.
1: And eat less.
0: A jeste méně.
1: And practice more.
0: A cvičte víc.
1: So that you will gain and you will have abilities to get food from the pranas, from air.
0: Abyste byli, tak získáte a budete schopni dostávat výživu z prány, ze vzduchu.
1: So, tomorrow we will make an experiment.
0: Zítra uděláme pokus.
1: Because you are mostly all yoga teachers.
0: Protože většina z vás jsou jogoví učitelé.
1: And going to be a yoga teacher.
0: Nebo budoucí učitelé jogy.
1: So tomorrow you have to do perfect.
0: Zítra budete muset udělat perfektní.
1: One posture.
0: Jednu pozici.
1: Begin with P.
0: Začínající na P.
1: P. Which is that?
0: A která to je?
1: Paschimottanasana. So try whole night.
0: Procvičujte to celou noc.
1: Find the technique.
0: Najděte si tu techniku.
1: Who can do perfect Paschimottanasana?
0: Kdo dokáže udělat perfektní Paschimottanasanu?
1: Will be a special group.
0: Bude ve zvláštní skupině.
1: That will be specially supported.
0: A ta bude obzvlášť podporovaná.
1: And they will get a special nourishment.
0: A dostanou speciální výživu.
1: The others will get what is available.
0: A ostatní dostanou jenom co zbyde.
1: So who don't know what is Paschimottanasana?
0: A kdo neví, co je Paschimottanasana?

0: So everyone knows.
1: Takže všichni to vědí.
0: You don't know.
1: Ty nevíš.
0: How long you are practicing?
1: Jak dlouho?
0: Only 1 month. Oh, so you are a visitor. All right. So I want to have one demonstrator.
1: Chci jednoho, kdo by to předvedl.
0: Who can do the perfect paschimottanas?
1: Kdo dokáže udělat perfektní paschimottanas?
0: Please prosím, stand up.
1: Postavte se.
0: One person.
1: Jeden člověk.
0: You know? Go on the table.

0: elbows touching ground.
1: Lokty se dotýkají.
0: Holding your foot soles.
1: A drží se za chodidla.
0: Well.
1: Dobrá.
0: So how many will be tomorrow?
1: Kolik z vás bude zítra?
0: That will be selected.
1: Ty budou vybráni.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: So I'm sure many knows.
1: Jsem si jistý, že mnozí to znají.
0: And many cannot.
1: A mnozí to nedokážou.
0: So who cannot?
1: Kdo to nedokáže?
0: They will learn.
1: Se to naučí.
0: And till next seminar.
1: Do příštího semináře.
0: You have about 1.5 months.
1: Máte asi měsíc a půl.
0: Which will be organized next seminar.
1: Jak se uspořádá příští seminář.
0: Or half year.
1: Nebo půl roku.
0: So nothing is impossible.
1: Nic není nemožné.
0: It is only the matter of exercise.
1: Jde jenom o to cvičit.
0: And reducing the kilos.
1: A zbavit se těch kilogramů.
0: The exception is,
1: výjimka je,
0: if you have a hip problem,
1: pokud máte problémy s kyčlemi,
0: if you have a slip disc,
1: pokud máte vyřezlou plotínku,
0: back problems,
1: problémy se zády,
0: of course, that you should not force yourself.
1: Pak samozřejmě byste se neměli nutit.
0: So, yoga in daily life is very easy and simple.
1: Yoga v denní životě je velice jednoduchá a prostá.
0: But it became lazy.
1: Ale my jsme se stali, zlenivěli jsme.
0: Enjoying the butter cheese and bread.
1: A užíváme si raději to chleba s máslem a sýrem.
0: So called sandwich.
1: Říká se tomu sendviče.
0: At the communist time,
1: za komunistů,
0: they had less vegetables.
1: Bylo méně zeleniny.
0: Because that time was transportation was not so like today.
1: Protože ta doprava, přeprava nefungovala tak jak teď.
0: And as a vegetarian,
1: a jako vegetariáni,
0: our people were consuming every day 1 to 2 kilos bread.
1: A jako vegetarián naši lidé jedli každý den kilo dvě chleba.
0: And the Czechoslovakian bread was very good.
1: A československý chleba byl velmi dobrý.
0: And it spoiled me too.
1: A i mě zkazil.
0: You know, when we had a seminar.
1: Víte, že když jsme měli seminář.
0: After evening satsangs.
1: Po večerním satsangu.
0: Means 10, 10:30.
1: Znamená v 10, v půl jedenácté.
0: Then every day we had a Sylvester.
1: Měli jsme každý den Sylvester.
0: So, time for sandwich.
1: Čas byl čas na sendviče.
0: And you can't imagine.
1: Nedovedete si představit.
0: I could eat 10 sandwiches.
1: Já jsem dokázal spořádat 10 sendvičů.
0: And people was looking.
1: A lidé koukali.
0: And they also enjoyed.
1: A i jim to chutnalo.
0: And those sandwiches are still reserved in my stomach.
1: A ty sendviče ještě pořád mám v zásobě ve svém břiše.
0: You can see.
1: A to můžete vidět.
0: So food,
1: takže jídlo,
0: which we get in the market,
1: které dostáváme v obchodech,
0: maybe fruits,
1: ať už ovoce,
0: vegetables,
1: zelenina,
0: corns,
1: obilniny,
0: or the grains,
1: nebo
0: and milk,
1: a mléko,
0: they are all manipulated.
1: To zrní, obilniny, to je všechno manipulované.
0: And definitely it causes illnesses.
1: A určitě to zapříčinuje nemoci.
0: Now nearly every third person get a cancer.
1: Dneska téměř každý třetí člověk dostane rakovinu.
0: The main cause is the nourishment.
1: A hlavní příčinou je výživa.
0: And people who are dealing with such a companies,
1: a lidé, kteří se zabývají takovými společnostmi,
0: they don't consume these things.
1: Ty, kteří to tam obchodují, řídí, ty to sami nejedí.
0: They get different food.
1: Oni mají jiné jídlo.
0: They have enough money.
1: Oni mají dost peněz.
0: So such a food is attacking our gland systems.
1: Takové jídlo útočí na náš, na naše žlázy.
0: Which attacks our hormones, changing our hormones.
1: Oni útočí na naše hormony, mění naše hormony.
0: And this will harm us more and more.
1: A to nám bude víc a víc ubližovat.
0: So we have the opportunity.
1: My máme příležitost.
0: We are blessed one.
1: My máme požehnání.
0: That we have yoga.
1: Že máme jógu.
0: And we have the master.
1: A že máme mistra.
0: Who is expert to eat.
1: Který je odborníkem na jídlo.
0: And tells the teacher, students, eat less.
1: A říkat studentům, aby jedli méně.
0: So anyhow, my diet is very controlled.
1: Ale moje strava je velice řízená.
0: And pranayama is very important.
1: Pranayama je velice důležitá.
0: Prana. So pranayama is more important than postures.
1: Pranayama je důležitější než pozice.
0: But it means not that you will not practice the postures.
1: Ale neznamená to, že byste necvičili pozice.
0: It is unbelievable.
1: Je neuvěřitelné.
0: I tell you one example.
1: Řeknu vám jeden příklad.
0: Day before yesterday, I was in Delhi.
1: Předevčírem jsem byl v Delhi.
0: And there is one man.
1: Je tam jeden člověk.
0: He is Muslim.
1: Je to Muslim.
0: From royal families.
1: Z královské rodiny.
0: And we have very good relation.
1: Máme velice dobrý vztah.
0: And he was very fat.
1: A on býval velmi tlustý.
0: Now he's 75.
1: Teď je mu 75.
0: And he had diabetes.
1: A má cukrovku.
0: Headache.
1: Bolesti hlavy.
0: Back pain.
1: Bolesti v zádech.
0: Knee problems.
1: Problém s kolenem.
0: And always he says, Swamiji, what can I do?
1: A vždycky říkal Swamiji, co mám dělat?
0: And I was always forcing him to do what I tell him.
1: A já jsem vždycky nutil, aby dělal to, co mu říkám.
0: So he did 10 days.
1: A tak on to na 10 minut dělal.
0: And gave up.
1: A nechal toho.
0: And became more and more ill.
1: A byl víc a víc nemocný.
0: Then about 14 months.
1: A asi před 14 měsíci.
0: He decided that he will follow Swamiji 100%.
1: Se rozhodl, že bude následovat Swamijiho na 100%.
0: And whenever I go to Delhi, he comes to visit me.
1: A kdykoliv přijedu do Delhi, tak přijede na návštěvu.
0: And when he came day before yesterday,
1: a když přišel předevčírem,
0: I couldn't recognize.
1: Nemohl jsem ho poznat.
0: He was looking very young.
1: Vypadal velice mladě.
0: And proudly he said,
1: a hrdě řekl,
0: thank you, Swamiji.
1: Děkuji vám, Swamiji.
0: I am your real disciple now.
1: Jsem váš skutečný žák.
0: I followed you 100%.
1: Budu vás 100% následovat.
0: I told myself,
1: řekl jsem sám sobě,
0: to my lips,
1: svými rty,
0: keep close.
1: Buďte zavřené.
0: Don't eat.
1: Nejeste.
0: This and this and this.
1: Tohle a tohle a tohle.
0: 35 kilos he lost.
1: Zhubl 35 kilogramů.
0: And no any more diabetes.
1: Už nemá žádnou cukrovku.
0: No any more headache.
1: Žádné bolesti hlavy.
0: And no more back pain.
1: Žádné bolesti v zádech.
0: No joint pains.
1: Žádné bolesti kloubů.
0: And had always very high blood pressure.
1: Vždycky měl vysoký krevní tlak.
0: No more high blood pressure.
1: A už ten taky zmizel.
0: And he's so happy.
1: A je tak šťastný.
0: He said, thank you, Swamiji.
1: Řekl, děkuji, Swamiji.
0: So I said, I wish such a discipline too.
1: A já jsem říkal, já bych si sám přál takovouhle disciplínu.
0: Speaking is very easy.
1: Mluvit o tom je velice snadné.
0: But to do it is a little difficult.
1: Ale udělat to, dokázat, to je těžké.
0: He said to me.
1: A on mi řekl,
0: the person like you, Swamiji,
1: člověk jako vy, Swamiji,
0: have dinner in Delhi,
1: má večeři v Delhi,
0: breakfast in Vienna,
1: snídaní ve Vídni,
0: lunch in Strýlky,
1: oběd ve Strýlkách,
0: and dinner somewhere else.
1: A večeři zase někde jinde.
0: Body cannot resist.
1: A to tělo neodolá.
0: So slow down, Swamiji.
1: to tělo tohle to nevydrží, tak s vámi Ježíš pomalte.
0: I say I will do.
1: A já jsem řekl.
0: So what I want to tell you.
1: To co vám chci říci.
0: The practical life.
1: Ten praktický život.
0: If you practically you will practice.
1: Pokud vy to opravdu odcvičíte prakticky.
0: You will be completely different in 1 year.
1: Budete úplně jiní do roka.
0: That if I pray to God that you have no any things like that.
1: A já se modlím Bohu, aby vás něco takového nepotkalo.
0: But even some symptoms are there in the body which will turn as a cancer.
1: Ale i kdyby v těle byly nějaké symptomy, které by se mohly rozběhnout v rakovinu,
0: it will be avoided.
1: Tak se tomu vyhnete.
0: It's missing immunity.
1: Protože je to chybějící imunita.
0: And so Khatu Pranam was designed especially to develop the immunity in the body.
1: A ta Khatu Pranam bylo sestaveno speciálně na podporu imunity v těle.
0: And the second part of the Khatu Pranam will come tomorrow.
1: A zítra přijde ta druhá část Khatu Pranam.
0: Many of you know.
1: Mnozí z vás už ji znáte.
0: So we shall practice.
1: Takže bychom měli cvičit.
0: Nothing can be compared with the practice.
1: Nic se nedá porovnat se cvičením.
0: If you want to be healthy,
1: pokud chcete být zdraví,
0: happy,
1: šťastný,
0: enjoying life,
1: radovat se ze života,
0: long life,
1: a dlouhý život,
0: then practice yoga in the life every day 2.5 hours.
1: Pak cvičte jogu v denním životě každý den 2.5 hodiny.
0: Go early sleeping.
1: Choďte brzo spát.
0: And quit your night after morning. Long sleeping.
1: A zbavte se toho vyspávání ráno.
0: Practice, practice, practice.
1: Cvičte, cvičte, cvičte.
0: If we get old with this kind of laziness,
1: pokud se stárneme s takovouhle leností,
0: you will not forgive yourself.
1: Tak si to sami sobě neodpustíte.
0: Lying in the hospital.
1: Budete ležet v nemocnici.
0: And sending SMS and email.
1: Budete posílat SMSky a e-maily.
0: Swamiji, please prayer.
1: Swamiji, prosím, modlete se.
0: I'm diagnosed.
1: Mám tady, jsem diagnostikovaný.
0: Cancer.
1: S rakovinou.
0: Or something different.
1: A nebo s něčím jiným.
0: So this is yoga teacher should know.
1: A jogoví učitelé by tohle měli vědět.
0: And become an example.
1: A stát se příkladem.
0: So I wish you.
1: Tak vám přeji.
0: A very good appetite.
1: Velice dobrou chuť.
0: But controlled.
1: Ale ovládanou.
0: In Ayurveda they say it.
1: V Ayurvédě říkají.
0: One portion.
1: Jedna porce.
0: Solid food.
1: Pevného jídla.
0: One portion. For the liquid,
1: jedna porce, jeden díl pro tekutiny,
0: and one portion for the bread,
1: jedna porce pro chleba,
0: and other for the space,
1: a jeden ten díl pro prostor.
0: Then you will be healthy.
1: A pak budete zdraví.
0: We have enough to eat.
1: Máme toho dost na jídlo.
0: But it means not that we have to finish all.
1: A není to, že bychom museli všechno spořádat.
0: So begin today.
1: Začněte už dneska.
0: Patanjali said.
1: Patanjali řekl.
0: Atha yoga anushasanam. Yoga begins with the discipline.
1: Yoga začíná disciplínou.
0: So where should we develop discipline?
1: A kde jinde máme rozvíjet disciplínu?
0: Atha means now.
1: A to znamená nyní.
0: Just now.
1: Právě teď.
0: Not after 1 hour.
1: Ne až za hodinu.
0: Not tomorrow.
1: Ne zítra.
0: But just now.
1: Ale právě teď.
0: So mentally now decide.
1: Tak mentálně se teď rozhodněte.
0: So you will, let's say, not quarter, but today half.
1: Ale ne, že dneska třeba ne čtvrt, ale půl jenom.
0: If you eat 200 grams.
1: Pokud sníte 200 gramů.
0: Today 100 grams.
1: Tak dneska 100 gramů.
0: Tomorrow 90 gram.
1: A zítra 90.
0: Slowly, slowly.
1: Pomalu, pomalu.
0: And make sure.
1: A ujistěte se.
0: That in your sleeping room.
1: Že ve vaší ložnici.
0: You have no chocolates.
1: Tam není žádná čokoláda.
0: No biscuits.
1: Žádné sušenky.
0: No cakes.
1: Žádné dortíky.
0: No fruits.
1: Žádné ovoce.
0: No nuts.
1: Žádné oříšky.
0: All give it in the kitchen.
1: Všechno odneste do kuchyně.
0: They will put it in the food and use for us.
1: A odneste to sem do kuchyně a oni to vám vydají, uvaří vám z toho.
0: So wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And evening we will have satsang here on the same place.
1: Večer budeme mít satsang tady na stejném místě.
0: If they put it allows.
1: pokud Dev Puridžič dovolí.
0: I cannot ask him every time, please stop, please rain.
1: Nemůžu ho každý, po každé prosit, prosím, zastav to.
0: So wish you good appetite.
1: Přeji vám dobrou chuť.
0: And seven is prayer here.
1: V 7 bude tady modlitba.
0: And 7:30 is the webcast.
1: A v 7:30 bude webcast.
0: And I told that you can come for greetings.
1: Já jsem řekl, že můžete přijít na pozdrav.
0: So some can come now.
1: Tak někdo může přijít teď.
0: Till 7.
1: Do 7.
0: I will be sitting here.
1: Budu sedět tady.
0: But don't make long queue, go and eat.
1: Nedělejte ale dlouhou frontu, jděte si na jídlo.
0: Okay. So thank you, all the best.
1: Děkuji a všechno nejlepší.
0: So webcast will be about 7:45.
1: Takže webcast bude ve 7:45.
0: Deepnand Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev, Madhav Krishna Bhagwan ki, Sanatan Dharma ki, Om Shanti, Shanti, Shanti. Vishwagoyo Mahamandaleshwar Parayam Khansi Swayamakishwadan Purichi Gurudeva Ki Jai.

0: joint problem, knees and shoulders and this.
1: Teď se mě někdo ptal na potíže s klouby, kolena, ramena a podobně.
0: There is something which is very good.
1: Je na to něco, co je velmi dobré.
0: And it is only once a year about 1 month treatment.
1: A je to taková léčba, která probíhá jednou za rok zhruba měsíc.
0: And it is very pleasant.
1: A je velmi příjemná.
0: That's very good.
1: Je velmi dobrá.
0: So would you like to listen?
1: Čili chtěli byste si to poslechnout?
0: It's also very good for after the birth.
1: Je také dobrá pro, po porodu.
0: And it's also very good for the mothers after giving the birth.
1: Pro maminky po porodu v 6. nedělí.
0: Also for ladies,
1: pro ženy,
0: mostly they have less iron.
1: Které mají méně železa většinou.
0: It's many good things.
1: A je v tom spoustu dobrých věcí.
0: And when I will tell you,
1: až vám to řeknu,
0: everybody would like to do it.
1: Tak to bude každý chtít zkoušet.
0: It is something to eat.
1: Jí se to.
0: And it's so tasty.
1: A chutná to lahodně.
0: You will say, Swamiji, can I eat little more?
1: Budete říkat, Swamiji, můžu si dát trochu víc.
0: Good idea?
1: Je to dobrý nápad?
0: So you know the methi.
1: Znáte methi?
0: They call, what they call in English?
1: Fenugreek. Čili fenikl. Ne? Řecké seno. Aha, pardon. Řecké seno.
0: In German they said boxhorn clay.
1: Takhle to zní německy.
0: Methi. And we can hear harvest.
1: A můžeme ho tady sklízet.
0: We can do here in this some field and have a organic.
1: Můžeme tady založit nějaké pole a pěstovat v biokvalitě.
0: So approximately I give you the ingredient.
1: Čili přibližně vám řeknu ingredience.
0: 1 kilo the methi seeds.
1: Jedno kilo toho

0: Řeckého sena.
1: And little bit you fry on the hot fan.
0: Trošku ho opražíte na oleji.
1: Not oil.
0: Fat. Hot.
1: Fan.
0: Na pánvi, na sucho, pardon.
1: And then grind it.
0: A pak ho umelete.
1: Not very powder, but like a little good. Like a, our počkej. From mice, what we call polenta.
0: Čili ne úplně najemno na prášek, ale trochu na hrubo, zhruba tak jako je polenta.
1: Okay. Then 1.5 kilo. Also organic brown wheat.
0: Potom kilo a půl nějakého hnědého obilí.
1: Wheat.
0: Hnědé obilí, pšenice.
1: Yeah, there are two kinds of wheat.
0: Jsou dva druhy obilí.
1: One you have little whitish.
0: Jedno je ta bílé.
1: And one is very nice. Brown.
0: A druhé je to hnědé, jako celozrné.
1: From which what we make the black or brown bread.
0: To, z čeho se peče takový ten chleba celozrný.
1: This is the whole wheat is grinded, no?
0: Kdy se mele jakoby celé zrno do toho chleba.
1: So you make also a little bit fried.
0: To se také trochu opraží.
1: On the without oil on the
0: bez oleje na suché pánvi.
1: And then also grind it.
0: A také like se to
1: like chapati flour or bread flour.
0: Také se to umele, jako kdybyste mleli mouku na čapátý nebo na chléb.
1: Sounds good, no?
0: Zní to dobře, ne?
1: Then half kilo or 1 kilo almonds.
0: Pak kilo anebo půl kilo mandlí.
1: Wash it with cold water.
0: Properete ve studené vodě.
1: Dry it.
0: Usušíte.
1: And also grind it or scratches.
0: A také umelete nebo nakouskujete.
1: Half kilo.
0: Půl kila.
1: And 100 gram dry ginger powder.
0: 100 gramů sušeného zázvoru v prášku.
1: And 20 gram the or 15 gram cardamom
0: a 15 nebo
1: seeds.
0: 20 gramů kardamonových semínek.
1: And also the dry coconuts.
0: A sušený kokos.
1: The chips of coconuts.
0: Takové ty kousky sušeného kokosu.
1: That you should also chip it, make it small.
0: To byste také měli nakouskovat, nakrájet na malé kousky.
1: Sounds good, no?
0: Zní to dobře, že jo? How much of coconut?
1: 50 gram, when it's dry, it's very, very much.
0: 50 gramů kokosu.
1: Then 20 gram cinnamon.
0: Pak 20 gramů z kořice.
1: And 1 kilo this Indian they call gur.
0: A jedno kilo něčeho...
1: Jaggery.
0: Speciálního surového cukru, který se indicky řekne gur.
1: Yeah, but there are two, three different kinds.
0: Jsou různé druhy toho cukru.
1: Something is totally with the chemical cleaned and like this, but it should be nice raw.
0: Je cukr, který se různě chemicky pročišťuje, tak ten ne, měl by to být úplně surový cukr.
1: And this our Muktanand should import.
0: A Muktanand by ho měl dovážet.
1: Good.
0: Dobře.
1: Then this methi and wheat.
0: Pak to
1: flour.
0: Řecké seno a to obilí, ta mouka z toho.
1: You should fry.
0: To byste měli ještě opéct, opražit.
1: Then put inside 1.5 liter ghee.
0: A přidat 1.5 litru ghee.
1: But pure ghee.
0: Ale aby to bylo čisté ghee.
1: Okay. Yes, then what is the inside more?
0: Tak co tam je ještě dalšího?
1: And then fry it like making halwa before you put water inside.
0: Čili pak to s tím ghee smažíte, jako kdybyste chtěli dělat halvu ještě předtím, než tam nalijete vodu.
1: And but don't put any water inside.
0: Ale žádnou vodu tam nelejte.
1: And then you mix everything inside.
0: A pak to všechno smícháte dohromady.
1: This gourd you should cut it small.
0: I ten cukr, ten gůl, byste měli nasekat také na malé kousíčky.
1: But when it's fried, it should become again cool.
0: A až se to opraží, tak byste to měli nechat schladit.
1: And then you make a ladu.
0: A pak se z toho udělají ladu.
1: About 40 to 50 gram.
0: Aby ta jedna kulička měla 40 až 50 gramů.
1: Like tennis ball.
0: Jako takové tenisáky.
1: And you eat every day?
0: A každý den sníte?
1: Morning.
0: Ráno.
1: No tea, no coffee.
0: Žádný čaj, žádná káva.
1: No milk.
0: Ani mléko.
1: Herbal tea maybe.
0: Možná bylinkový čaj.
1: And you eat this one ladu.
0: A sníte tu jednu kuličku.
1: If you can digest, eat two.
0: Pokud se vám podaří to strávit, tak sněste dvě.
1: Otherwise one is okay.
0: Jinak jedna je taky v pořádku.
1: Then I don't eat anything 1 hour or 2 hours.
0: Nic dalšího hodinu nebo dvě nejeste.
1: Now, don't eat any kind of oil.
0: Nejeste žádný typ oleje.
1: This is Ayurveda.
0: A to je Ayurveda.
1: Ayurveda said eat lot of ghee.
0: V Ayurvedě se říká, jeste spoustu ghee.
1: And this other Western, they said, eat lot of oil.
0: A na západě se říká, jeste hodně olejů.
1: But we don't make argument.
0: A my se nehádáme.
1: So as long as you will eat this,
0: do té doby, dokud takto budete jíst,
1: then it should follow after 20 days more.
0: Měli byste to provádět 20 dní ještě.
1: So, no any kinds of made out of yogurt.
0: A po tu dobu nejíst nic jogurtového. Nic, co je z jogurtu.
1: And no tomatoes?
0: Žádné rajčata, pardon.
1: No any kind of sour?
0: Nic, co by bylo kyselé.
1: Except lemon.
0: Kromě citrónu.
1: Also no citronic fruits?
0: Taky žádné citrusové plody.
1: No... No any carrots, roots?
0: Žádnou kořeněnou zeleninu, kořenovou zeleninu, mrkev?
1: Mostly leaf fruits, are vegetable.
0: a měli byste jíst naopak

0: listovou zeleninu.
1: Pumpkin.
0: Dýně.
1: Less potatoes.
0: Méně brambor.
1: No melanzany, no.
0: Žádné cukety.
1: Yeah. And no beans.
0: Žádné fazole.
1: Only mung dal.
0: Jenom mung dal.
1: Green mung dal.
0: Ten zelený, zelené fazolky mungo.
1: Yes. That's it.
0: Tak to je celé.
1: Eat rice.
0: Můžete jíst rýži.
1: You can eat wheat.
0: Můžete jíst různé obilí.
1: You can eat corns.
0: Kukuřici.
1: And enjoy.
0: A užívat si to.
1: And after 2 months tell me how your joints.
0: A za 2 měsíce mi řekněte, jak jsou na tom vaše klouby.
1: This is the bomb.
0: Je to taková bomba.
1: For your knees and for your joints and for your back.
0: Pro vaše kolena a veškeré klouby i záda.
1: But this has to be done in the cold season.
0: Ale je třeba to provádět v chladném ročním období.
1: In month of December.
0: Ideálně v prosinci.
1: January.
0: Nebo v lednu.
1: When is good cold.
0: Když je opravdu dobrá zima.
1: And only once a year.
0: A jenom jednou za rok.
1: No, it likes you very good and you want to eat again more, no.
0: A když vám to bude chutnat a budete to jíst častěji, tak to nedělejte.
1: After 2 years.
0: Za 2 roky.
1: Or 3 years.
0: Nebo za 3 roky.
1: Your body will ask you always to do it.
0: Vás vaše tělo bude žádat, abyste zase to udělali.
1: Otherwise, double pain will be in the joints.
0: Jinak budete mít dvojnásobnou bolest v těch kloubech.
1: So it's like addicted.
0: Čili je to taková závislost.
1: But good addicted.
0: Ale dobrá závislost.
1: And it's good for also during the pregnancy.
0: A je to také dobré po potenství.
1: The child will be very healthy and very good.
0: A dítě bude velmi zdravé a dobré.
1: And mother milk will be best.
0: A mateřské mléko bude to nejlepší.
1: So this is that what I wanted to tell you for the joints.
0: Čili to je to, o čem jsem chtěl mluvit, co pomáhá na klouby.
1: You can put little haldi powder inside.
0: Můžete tam dát trošku kurkumy mleté v prášku.
1: No tomatoes, no mangoes.
0: Ale žádná rajčata, žádná manga.
1: No pineapple.
0: Žádné ananasy.
1: Nothing which is sour.
0: Nic, co je kyselé.
1: Also maybe no apple.
0: Možná taky žádná jablka.
1: Sweet, very sweet fruit is okay.
0: Sladké ovoce je v pořádku.
1: But no sour.
0: Ale ne kyselé.
1: Just for 1 month.
0: Je to jenom na 1 měsíc.
1: Sounds good.
0: Zní to dobře.
1: Now, you don't know if you can do it and you can do it properly.
0: Nevím, jestli to zvládnete udělat tak, jak je potřeba, správně.
1: And if you make for you, then don't give your husband.
0: Ale když si to uděláte pro sebe, tak to nedávejte pak
1: manželovi.
0: Otherwise
1: he will empty whole jar.
0: Jinak celou tu vaši zásobu
1: or do together, husband and wife. No
0: vyprázdní. A nebo to můžete dělat společně, manžel s manželkou.
1: It is for old age people.
0: A je to také pro staré lidi.
1: Yes. Or those who have really pain in knees and joints.
0: Pro všechny, koho bolí klouby, kolena, ostatní klouby.
1: So no tomatoes, no eggplants.
0: Žádná rajčata ani žádný lilek.
1: No this how and no any kind of bean which creates gas.
0: Nic kyselého a žádné fazole, které vytvářejí plyny.
1: Only mung.
0: Jenom to mungo.
1: Mung dal. Now, who would like to have this?
0: Kdo by do toho chtěl jít?
1: Raise hand up.
0: Zvedněte ruce.
1: Seriously.
0: Kdo vážně do toho chcete jít?
1: Seriously, okay? One man or woman should get up and look, gaze. How many percentage you think people are would like to have?
0: Někdo by měl vstát a spočítat všechny ty ruce a říct zhruba procenta, kolik nás do toho chce jít.
1: Okay, good idea. Thank you.
0: Děkuju.
1: Can we give a duty?
0: Můžeme to dát někomu za úkol?
1: Someone they can prepare here in Střelecký kitchen.
0: Aby nám to připravili tady ve střílecké kuchyni.
1: And you can buy.
0: A můžete si to tady pak koupit.
1: Okay. Now, the ingredient what I mentioned.
0: Ty ingredience, které jsem zmínil.
1: Is not so cheap.
0: Nejsou úplně levné.
1: And people who will work.
0: A lidé, kteří na tom budou pracovat.
1: So we will see how it is, but it's something good. You can get this.
0: Uvidíme, jak to dopadne, ale bylo by to dobré, kdybyste to tady mohli dostat.
1: Really, it will do to good to you.
0: Prospělo by vám to.
1: Then there's another remedy.
0: Pak je ještě jeden lék.
1: That's also like this very good.
0: A ten je také velice dobrý.
1: That's also similar like this.
0: Je podobný jako toto.
1: That will be in next program.
0: A to bude na dalším programu.
1: Welcome.
0: Vítejte.
1: In this beautiful divine park.
0: V tomto krásném božském parku.
1: Garden is too little.
0: Zahrada je příliš málo.
1: The park of Mahaprabhu Deep Foundation Ashram.
0: Je to park Mahaprabhujiho nadace ashramu.
1: This is one of the best place to learn, to practice and to gain a good health.
0: A je to jedno z nejlepších míst, kde můžete cvičit a kde můžete získat dobré zdraví.
1: It is something which we can't compare.
0: Je to něco nesrovnatelného.
1: Nature is the nature.
0: Příroda je příroda.
1: You can have a nice, beautiful, big building.
0: A můžete mít krásnou vysokou budovu velikou.
1: Maybe 70-80 floors.
0: Třeba 70 nebo 80 patrová.
1: Big restaurants.
0: Můžou tam být veliké restaurace.
1: Big lobby.
0: Veliké haly.
1: And also conference halls.
0: A konferenční sály.
1: Everything.
0: Může tam být všechno.
1: Very modern.
0: Může to být velmi moderní.
1: A nice decoration of the flowers and plants.
0: A krásně vyzdobené květinami, rostlinami.
1: From plastic.
0: A umělými.
1: And good air condition.
0: Může tam být dobrá klimatizace.
1: But that cannot make us so happy, relaxed and feeling our soul very joyful.
0: Ale to nám nepřinese na duši takovou radost a takový pocit štěstí.
1: Therefore it is a prakrti.
0: Jako příroda, proto se říká prakrti.
1: Prakrti means the nature.
0: Prakrti znamená příroda.
1: Nothing can be compared with such a clean, pure air as this nature here.
0: Nic se nedá porovnat s tím čistým vzduchem, který je tady v přírodě.
1: Now, we should not waste the time.
0: A neměli bychom ztrácet čas.
1: Every minute you should use it for this space.
0: Měli byste každou minutu, kdy jste v tomto prostoru, využít.
1: Make pranayam.
0: Věnovat se pranayamě.
1: Make asanas.
0: Asanam.
1: Just sit down and meditate.
0: Posadit se a meditovat.
1: Sit down and read nice book.
0: Posadit se a přečíst si hezkou knihu.
1: Of yoga in daily life.
0: Z jogy v denním životě.
1: Or different good practical books.
0: A nebo jiné dobré praktické knihy.
1: Not those kind of books where the dreamer writes.
0: Ne takové knihy, které píšou snílkové.
1: Don't be the library worm.
0: Nebuďte takový knihomol.
1: See, we have to have a reality, the practice.
0: Třeba to uvádět do skutečnosti, do cvičení.
1: And so is the nature.
0: A o tom je příroda.
1: And that all every yoga teachers.
0: A proto všichni učitelé jógy
1: should inspire the people.
0: By měli inspirovat lidi.
1: And if it's possible, even only one weekend.
0: A pokud je to možné, tak aspoň na jeden víkend.
1: Take the friends.
0: Vzít přátelé.
1: Or your students.
0: Nebo své studenty.
1: To the nature.
0: Někam do přírody.
1: Europe have beautiful nature.
0: V Evropě je krásná příroda.
1: There are many, many beautiful parks.
0: Je tady mnoho krásných parků.
1: Beautiful beaches.
0: Krásné
1: lakes.
0: Pláže, jezera.
1: Mountains, forest.
0: Hory, lesy.
1: So, one weekend.
0: A tak jeden víkend.
1: Practicing, walking.
0: Procházet
1: keeping
0: se,
1: silent.
0: Budete v tichu.
1: Learn the silentness from the trees.
0: Učte se tichu od stromů.
1: These trees are talking to us silently.
0: Ty stromy s námi rozmlouvají, ale tiše.
1: Yes, the trees have a life.
0: Ano, stromy mají život.
1: They are living.
0: Jsou živoucí.
1: They also have a soul.
0: A mají také duši.
1: And they are our mother.
0: Jsou jako naše matky.
1: What we call mother nature.
0: Říkáme matka příroda.
1: Prakrti.
0: Prakrti.
1: And this prakrti is also connected to our body.
0: A tato prakrti je také spojená s naším tělem.
1: That's called our nature.
0: I s naší přirozeností.
1: And now the nature is also different.
0: A je to trošku jiná příroda, jiná přirozenost.
1: The thorny nature.
0: Můžete mít nějakou trnitou přírodu.
1: The many, many cactus.
0: Přírodu, kde roste spoustu kaktusů.
1: The stones.
0: A kde jsou kameny.
1: Different creatures, reptilians.
0: Kde jsou různí hadi a další.
1: That's also different nature.
0: To je také jiná příroda.
1: And similarly, every human.
0: A tak podobně každý člověk.
1: Have a different nature.
0: Má jinou přirozenost.
1: Some have a nature which is not pleasant.
0: Někdo to má tak, že to není příjemné, to jeho.
1: Neither they are happy.
0: Ta jeho povaha. A ani on není šťastný.
1: And they can't make other happy.
0: Ani druhé nemůže udělat šťastný.
1: Introverted.
0: Je to někdo, kdo je introvertní.
1: And how do you call? Would like to be alone.
0: Někdo, kdo je rád sám.
1: That's called a selfist.
0: Ale je to sobecké.
1: Love humans.
0: Milujte lidi.
1: Humans should respect, adore the humans.
0: A lidé by se navzájem měli ctít a mít rádi.
1: That's what yoga tells us.
0: To nám říká yoga.
1: The yoga is a path to the non-violence and peace.
0: Yoga je cesta k nenásilí a k míru.
1: So first we have to overcome or give up the violence.
0: Čili především bychom se měli vzdát násilí.
1: Then think and meditate on the peace.
0: Pak přemýšlet o míru, meditovat o míru.
1: So how a yoga teacher should lead the practitioners to very beautiful atmosphere.
0: Tak, aby učitel jógy dokázal dovést své cvičence k nějaké krásné atmosféře.
1: And choose those students who is really practicing, doing.
0: A vyberte si takové studenty, kteří opravdu cvičí, kteří to provádějí.
1: In this one weekend, you should not touch each other.
0: A během toho společného víkendu byste se neměli navzájem dotýkat.
1: Don't eat too much.
0: Neměli byste se přejídat.
1: Just that your stomach doesn't complain you.
0: Jenom tak, aby si váš žaludek nestěžoval.
1: Because stomach complains two times.
0: Žaludek si stěžuje dvakrát.
1: If you eat too much.
0: Když jíte příliš.
1: Then you don't feel good.
0: Tak se necítíte dobře.
1: The stomach complains.
0: A žaludek si stěžuje.
1: Or you are not eating at all.
0: A nebo když nejíte vůbec.
1: Then the stomach is complaining.
0: Tak si žaludek taky stěžuje.
1: Loudly he's shouting.
0: A dokonce nahlas křičí.
1: You know? So balance, limited.
0: Takže aby to bylo v rovnováze, v omezení.
1: That will understand what means the yoga.
0: Tak aby pochopili, co to je yoga.
1: And what means

0: this kind of instructions, knowledge,
1: že učitelé získávají určité pokyny a vědomosti,
0: to make others happy, relaxed, comfortable,
1: jak přinést štěstí a uvolnění druhým,
0: and having a free thoughts,
1: aby se druzí cítili dobře a měli svobodné myšlení.
0: That kind of peace, which whole week it will guide you.
1: A získali takový mír, který je povede celý týden.
0: Thanks to many big cities.
1: Díky mnoha velikým městům.
0: And in Europe.
1: V Evropě.
0: Many, many parks. So if you can't go somewhere far distance.
1: Je mnoho parků, takže když nemůžete odjet někam daleko.
0: Go with the group in your beautiful park.
1: Tak běžte aspoň s tou svojí skupinou do nějakého hezkého parku.
0: Direction where these less cars are moving.
1: Tam, kde nejezdí tolik aut.
0: And do there something.
1: A cvičte tam.
0: Meditation.
1: Můžete meditovat.
0: Pranayams.
1: Věnovat se pranayámě.
0: Even with open eyes you can do your pranayams and look to the trees.
1: Můžete dělat pranayamu s otevřenýma očima a dívat se přitom na stromy.
0: That will create a very happy, healthy relation with your friends or students.
1: To vytvoří velice příjemný, zdravý, šťastný vztah mezi vámi a vašimi studenty.
0: Don't go there and don't allow that who only coming selfishly chatting and backbiting.
1: Ale neberte sebou takové studenty, kteří tam chodí jenom, aby se jí popovídali a třeba někoho pomluvili přitom.
0: You have many complaining. You have many negative and positive things.
1: Lidé si hodně stěžují a mají různé pozitivní a negativní komentáře.
0: You have the stress.
1: Máme stres.
0: Many other things in office.
1: Spoustu dalšího v kancelářích.
0: So when you come for one weekend.
1: A tak když přijedete na jeden víkend,
0: then withdraw thyself.
1: Tak se od toho odtáhněte.
0: From that parpanch. The parpanch means nonsense talking.
1: Od toho parpanch. A parpanch znamená prostě nesmyslné hovory.
0: This responsibility, this person is not good, that person is not good.
1: A tenhle člověk není dobrý a tamhle ten člověk není dobrý a tohle by měl udělat a tohle by neměl dělat.
0: In one company,
1: v jedné společnosti
0: 30 people are working.
1: Pracuje 30 lidí.
0: And in reality all these 30 are not in harmony. Not in harmony.
1: A ve skutečnosti těch 30 lidí spolu nevychází dobře.
0: So it's not easy to create the harmony.
1: Není snadné vytvořit harmonii.
0: It's not. It's not easy to create harmony in the family.
1: A není snadné vytvořit harmonii v rodině.
0: In beginning when you decide to find some partner and you find and you want to marry and how nice and how happy, you know.
1: Na začátku, když si najdete partnera, tak je to všechno krásné, máte pocit, že jste našli.
0: But maximum 1 year.
1: Toho pravého, s kým budete šťastní, ale maximálně to trvá
0: rok.
1: Or
0: if you can expand like rubber.
1: A snažíte se od sebe oddělit jako guma.
0: 1.5 or 2 years.
1: Tak to trvá rok a půl nebo dva.
0: Then that harmony between husband and wife is getting lost.
1: A pak se ta harmonie mezi manželem a manželkou ztrácí.
0: Then it comes, why not you?
1: Pak jeden říká, proč ty nemůžeš něco?
0: Why don't you do it?
1: Proč to ty neuděláš?
0: I don't like this.
1: Já, mně se to tak nelíbí.
0: Oh God, if I will know your nature.
1: Že kdybych věděla, jaký seš.
0: So, that kind of atmosphere creates in the family and in the companies.
1: Čili takováto atmosféra se pak vytváří v rodině i ve společnosti.
0: And what you call, one want to be boss and other want to be other boss and want to be that this person retires. And I would take this work and I would have this position.
1: A v kanceláři to pak je tak, že si člověk říká, a já bych tomu měl šéfovat a tenhle ten už by měl jít do důchodu.

0: a já bych měl jít na to jeho místo, o to mám zájem.
1: You will say, how does Swamiji know this?
0: A vy si řeknete, jak to ten Swamiji ví?
1: I was not working in any company.
0: Já jsem v žádné takové společnosti nepracoval.
1: But they tell me.
0: Ale lidé mi to říkají.
1: How's the situation?
0: Jaká je situace?
1: Sometimes it's unbearable.
0: Někdy je nesnesitelná.
1: And what they are using the words.
0: A slova, která používají.
1: And talking. So it's not good.
0: Když o tom mluví, tak vím, že to není dobré.
1: But we are depending. We need money.
0: Ale jsme na tom závislí, protože potřebujeme peníze.
1: We are scared.
0: A bojíme se.
1: But how we will survive?
0: Jak přežijeme bez práce?
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So if you could try to change people.
0: Pokud byste zkusili změnit lidi.
1: Ask them.
0: Můžete se jich zeptat.
1: Come only once for one week.
0: Přijďte jenom na jeden týden.
1: Then I will show you how it is.
0: A já vám ukážu, jak to je.
1: They will say yoga.
0: A ty lidi budou říkat yoga.
1: We don't want this.
0: To nechci.
1: So just come.
0: Tak jen přijďte.
1: But clean your thoughts.
0: Abyste se vyčistili myšlenky.
1: Doctor said, I can help you if you help me.
0: Lékař říká, já vám můžu pomoct, když vy pomůžete mně.
1: Means follow the doctor's instructions.
0: To znamená řídit se těmi pokyny lékaře.
1: Holy Guruji told once a story when he came to Europe.
0: Holy Guruji, když přijel do Evropy, tak jednou vyprávěl takovou historku.
1: About two ants.
0: O dvou mravencích.
1: So one ant was living in the sugar mountain.
0: Jeden mravenec žil v cukrové hoře.
1: And the second was living in the Salzburg.
0: A druhý mravenec žil v Salzburku, v Solnohradu.
1: So there was somewhere a conference.
0: A někde byla nějaká konference.
1: So the ants came together.
0: A ty dva mravenci se potkali.
1: And they were having breakfast or something.
0: A měli tam společnou snídaní.
1: And they were talking each other.
0: A povídali si spolu.
1: So one ant tells the other ant.
0: A ten jeden mravenec povídá druhému.
1: Sister, from where are you?
0: Sestro, odkud jsi?
1: She said, I'm from Salzburg.
0: A ona říká, já jsem ze Salzburku.
1: Salzburg means the salty mountain, okay?
0: Čili Salzburg znamená Solnohrad, nebo
1: I mean
0: Slaná
1: not
0: hora.
1: The city of in Austria.
0: Čili to je to město v Rakousku.
1: If they are feeling guilty, is their mistake.
0: Čili nenarážím na to město v Rakousku a pokud si to berou osobně, je to jejich chyba.
1: But they will accept.
0: Ale přijmou to.
1: Because they are rich.
0: Protože jsou bohatí.
1: From the salt.
0: Mají ze soli.
1: You know, old time.
0: Víte, jak to bylo v dávných časech?
1: It was not easy to get a salt.
0: Nebylo snadné získat sůl.
1: Salt was the biggest business.
0: Sůl byla ten největší obchod.
1: They were coming from the coast or oceans and coming to Slovakia, Czech and going further to sell the salt.
0: A přicházeli lidé od pobřeží a od moře a procházeli Českem a Slovenskem, aby se dostali k té soli.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That humans cannot eat too much salt.
0: Že lidé nemůžou té soli sníst moc.
1: Otherwise will be very expensive.
0: Jinak by to přišlo velmi draho.
1: Is it you are from the salt mountain?
0: A ten druhý mravenec se divil, ty jsi ze Slané hory?
1: Said yes.
0: Ano.
1: Salt is very good.
0: Sůl je velmi dobrá.
1: We live from salt.
0: My z té soli žijeme.
1: He said, really?
0: Opravdu?
1: It's not good. It's so salty.
0: Přece to vůbec není dobré, teď je to slané.
1: So the ant from the salt mountain said, you don't know what does it means.
0: A tak ten mravenec té Slané hory říkal, ty nevíš, co
1: it's
0: to je sůl.
1: Tasty.
0: Je velmi lahodná.
1: Come, my sister.
0: Pojď, sestřičko.
1: I will introduce you my salt mountain.
0: Já tě provedu tou svojí Slanou horou.
1: And where are you living?
0: A kde žiješ ty?
1: Sugar mountain.
0: V cukrové hoře.
1: Sugar mountain.
0: V cukrové hoře.
1: In Brazil.
0: V Brazílii.
1: No? the Sugarlop. But that was in ancient time the one of the biggest Shivalinga.
0: Za dávných časů tam byl jeden z největších Shivalingam.
1: But when the Portuguese came.
0: Ale když přišli Portugalci,
1: then they did not know what to do.
0: Tak si nevěděli, co s tím.
1: So they gave the Sugarlop.
0: A tak to nazvali jako
1: but it is Shivalinga.
0: Cukrová hora, ale ve skutečnosti je to Shivalingam.
1: Do you know that?
0: Znáte to? Víte o tom?
1: You don't know the Sugarlop?
0: Neznáte to místo v Brazílii?
1: Yes, that means where the Christ statue is like this on the top.
0: Je to to místo, kde je socha Krista.
1: And he was holding my hand.
0: A všichni ho jakoby drží za ruce.
1: To fly together.
0: Abychom letěli společně.
1: But I said, Christ, you remain here.
0: A jsem říkal, Kriste, ty zůstaň tady.
1: So you balance here the atmosphere.
0: Ať tam tu atmosféru vyvažuješ.
1: So, what is the sugar?
0: Co to je ten cukr?
1: I heard people get diabetes.
0: Slyšela jsem, že z něj lidi mají cukrovku.
1: He said, no.
0: Ne, ne.
1: Sugar will not get digested. And how it is?
0: A jaké to je?
1: Oh, when you will test.
0: Až ochutnáš cukr.
1: You will forget everything.
0: Tak na všechno zapomeneš.
1: Sugar.
0: Cukr.
1: Is it sweet?
0: Je sladký.
1: And she said, what is sweet?
0: A co to je sladký?
1: Oh, something tasteful.
0: To je lahodné.
1: Come, I invite you to my sugar.
0: Pojď, zvu tě na můj cukr.
1: So the ant from Salzburg, Salt Mountain.
0: A tak ten mravenec z toho Solnohradu ze Salzburku.
1: Goes to visit the sweet mountain.
0: Jede na návštěvu do cukrové hory.
1: And what she did that ant?
0: Ale co udělal ten mravenec?
1: In case of case.
0: Pro všechny případy.
1: That I will not hunger.
0: Abych netrpěl hladem.
1: So she put the two balls of the salt in the gums.
0: Aby netrpěla hladem, tak si vzala dvě zrnička soli do dásní.
1: And she walked to the sugar mountain.
0: A šla k té cukrové hoře.
1: And other sugar mountain, the ant which was living there and invited her.
0: A tam mravenčice, co jí pozvala z té cukrové hory.
1: And she brought plateful sugar.
0: Jí přinesla plný talíř cukru.
1: Sister, test this.
0: Sestřičko, ochutnej.
1: And she was testing.
0: A tak ta mravenčice to ochutnávala.
1: It's the same test.
0: A teď to chutná stejně.
1: It's like my salt.
0: Je to skoro jako moje sůl.
1: It became something funny test.
0: Má to takový zvláštní příchuť.
1: It can't be salty.
0: To nemůže být slané.
1: It is.
0: Ale je.
1: Then he said, sister, can you open your mouth?
0: A pak ta říká, sestro, můžeš otevřít ústa?
1: And she opened mouth.
0: A když ta mravenčice otevřela pusu,
1: big salt pieces.
0: Tak tam byly dva velké kusy soli.
1: What is this?
0: Co to je?
1: My salt.
0: To je moje sůl.
1: Please, can you take out for a while?
0: Můžeš si prosím na chvilku vyndat?
1: Brush your teeth.
0: A vyčistit si zuby?
1: Clean your mouth.
0: Vypláchnout ústa?
1: And so she did.
0: A tak ta mravenčice to tak udělala.
1: And then gave the sugar.
0: A potom dostala cukr.
1: Said, wow! In my life first time, my eyes opened.
0: Poprvé v životě se mi otevřely oči.
1: My all senses become active.
0: Všechny smysly se probudily.
1: This is great.
0: To je veliké.
1: Sister, can I stay here in Sugar Mountain?
0: Sestro, můžu zůstat tady u tebe ve tvé cukrové hoře?
1: Yes, land is very expensive.
0: No, tak pozemky jsou tady hodně
1: but
0: drahé.
1: But we will organize for you some milliliter.
0: Ale nějaký milimetr tady pro tebe zařídíme.
1: Is enough for the end.
0: Mravenci to bude stačit.
1: So when you invite someone to that retreat.
0: Když někoho pozvete na
1: or a weekend,
0: na ten seminář na víkend.
1: Then tell these people.
0: Tak těm lidem řekněte.
1: Now take off those thoughts, anxiety, nervousness, sorrow, ego, etc.
0: Ať si neberou sebou

0: všechny ty svoje nervozity, stresy, úzkosti, obavy, starosti a tak dále.
1: Come to the sweetness of the prakriti.
0: Ať můžou zakusit sladkost přírody.
1: The nature.
0: Prakriti.
1: Immediately when we come to such a park,
0: okamžitě, když přijdeme do takového parku,
1: our all senses are relaxed.
0: Tak se všechny naše smysly uvolní.
1: Our lungs.
0: Naše plíce.
1: Our respiratories.
0: Celý dýchací systém.
1: Our digestive system.
0: Celý trávicí systém.
1: Our eyes.
0: Oči.
1: You see how God have done every tree a little different color.
0: Vidíte, jak Bůh dal každému stromu trošku jinou, jiné zabarvení.
1: And every tree have different design of the leaves.
0: A každý strom má jinak designované listy.
1: How many seeds they had?
0: Kolik nůžek to muselo být?
1: That when leaves comes out, there are millions of the workers of the God.
0: A když vyrašili ty listy, tak to byla práce.
1: They saved the all the leaves.
0: Milionů dělníků božích, kteří vykrájeli všechny
1: but
0: ty listy.
1: Same size.
0: Vystříhali, aby měli stejnou velikost.
1: Same patterns.
0: Stejný vzorec.
1: There's a prakriti. There's a prakriti. Nature.
0: To je ta prakriti, příroda.
1: So everyone have the same.
0: Každý to má stejné.
1: Their qualities.
0: Každý má svoji kvalitu.
1: Harmonizing.
0: Harmonizační.
1: The peace.
0: Mír.
1: The blessing of nature.
0: Požehnání přírody.
1: The glory of the God's creation.
0: Sláva Božího stvoření.
1: What we call the love.
0: To, co nazýváme láskou.
1: Is not the love.
0: To není láska.
1: The glory.
0: Je to sláva.
1: The beauty.
0: Je to krása.
1: The harmony.
0: Harmonie.
1: The joy.
0: A radost.
1: The immortality.
0: Nesmrtelnost.
1: That words we should use.
0: Měli bychom používat tato slova.
1: This kind of words we should use. Nowadays, love, love, love, love, love, love, love. Everything begin love, love, love, love, love, love.
0: Dnes se neustále mluví o lásce. Všechno je láska, láska,
1: and now
0: láska.
1: You don't know what is love.
0: Ale vlastně ani nevíme, co to ta láska je.
1: So the love has become rotten switch skin.
0: Z lásky se stalo
1: under the tree.
0: Jako ty spadané švestky pod stromem.
1: With lot of worms.
0: Kde už jsou různé červy a kde to hnije.
1: So glory, blessings,
0: takže
1: divine,
0: sláva, požehnání,
1: mercy,
0: milost,
1: happiness,
0: štěstí,
1: liberation,
0: osvobození,
1: peace,
0: mír,
1: greatness,
0: velikost.
1: That words are called the love.
0: To jsou slova, která dohromady znamenají lásku.
1: So God is love.
0: Bůh je láska.
1: But which love?
0: Ale jaká láska?
1: Now people understand so different.
0: Dnes tomu slovu lidé rozumějí jinak.
1: Immediately human brain goes when you said love you.
0: Když řeknete miluju tě, tak lidský mozek
1: immediately
0: automaticky
1: goes to the tendency of the sex.
0: Automaticky míří k tomu sexuálnímu
1: and that is the disharmony in the humans.
0: A to pak vytváří disharmonii mezi lidmi.
1: Only humans.
0: Jenom mezi lidmi.
1: Not animals.
0: Zvířat se to netýká.
1: No, no, no. No animals, no birds, no creatures.
0: Žádná zvířata ani ptáci, žádné jiné bytosti.
1: Tell the birds, love you.
0: Můžete říct ptáku, miluju tě.
1: And she said,
0: a on vám takto odpoví.
1: What?
0: Cože?
1: Are you crazy?
0: Zbláznil ses?
1: Is it not time for that?
0: Na to není teď doba.
1: In spring.
0: Až na jaře.
1: Relax the human.
0: Buď v klidu, člověče.
1: So retreat.
0: Čili takový.
1: Means we need to be retreat ourselves. Čili we were treated, but we lost it and now we treat again.
0: Zase slovní hříčka se slovem retreat, což znamená anglicky takový ten pobyt v ústraní, kde se potřebujeme znovu najít sami sebe.
1: And seminar is good.
0: A na to je dobrý seminář.
1: But in German seminar is also again little bit not good word.
0: Jenomže v němčině už ani to slovo seminář nezní úplně dobře.
1: If you make two words,
0: když vytvoříte dvě slova,
1: then it's semi.
0: Tak to mezi je semi.
1: And semi means small.
0: A semi znamená jako malý, poloviční.
1: And nar is stupid.
0: A teď taky to znamená hloupý.
1: So little stupid.
0: Čili trošku hloupý.
1: Yeah. So everybody comes like little stupid.
0: Čili když někdo přijede na seminář, tak to znamená jako, že and je trochu hloupý.
1: They become wise. They again become normal.
0: Ale na tom semináři zmoudří a znovu jsou normální.
1: So we get that lesson. So become a yoga teacher.
0: Čili stát se učitelem jógy.
1: And make a happy your students.
0: A udělat to tak, aby vaši studenti byli šťastní.
1: When they comes to your yoga room.
0: Když přijdou do cvičebny.
1: Tell something.
0: Tak jim něco řekněte.
1: Nice.
0: Povězte něco hezkého.
1: That they begin to laugh a little bit.
0: Aby se na začátku trošku zasmáli.
1: Not like them. Sit down.
0: Neříkejte, sedněte si.
1: Lie down.
0: Lehněte si.
1: Now. Raise your one leg up.
0: Teď zvedněte jednu nohu.
1: Cycling.
0: A jízda na kole.
1: So there are some students. The teacher should smile.
0: Čili učitel by se měl na své studenty usmívat.
1: Your words should be like the drop of the nectars.
0: A vaše slova by měly být jako kapky nektaru.
1: Our being should be like these trees.
0: Měli bychom být jako jsou tady ty stromy.
1: Therefore it is said, oh my mind.
0: Proto se říká o moje mysli.
1: Be like a tree.
0: Buď jako strom.
1: In any situation.
0: Jakékoliv situaci.
1: Snow.
0: Ať je sníh.
1: Ice.
0: Led.
1: Storm.
0: Bouře.
1: Drought.
0: Sucho.
1: Rain.
0: Déšť.
1: In every many situation.
0: V jakékoliv situaci.
1: Very hot.
0: Ať je hodně horko.
1: But the tree will stay on the same place.
0: Tak strom zůstane stát na stejném místě.
1: She endures.
0: Všechno vydrží.
1: Heat, cold, drought.
0: Vydrží vedro, horko, sucho.
1: Storms.
0: Bouře.
1: Because tree knows its dharma.
0: Protože ten strom zná svoji dharmu.
1: That I am here for all.
0: Protože já jsem tady pro všechny.
1: I will suffer.
0: A budu trpět.
1: But I will not let others suffer.
0: Ale nenechám ostatní, aby trpěli.
1: You never know when somebody will come.
0: Nikdy nevíte, kdy někdo přijde.
1: Some birds and would like to have a shelter here.
0: Třeba nějaký pták a bude tady hledat útočiště.
1: The flood will come.
0: Přijde povodeň.
1: The ants and other creatures know they will climb up on me.
0: A mravenci a ostatní stvoření budou vědět, že na mě můžou vyšplhat.
1: One comes in very hot, find a shadow.
0: A až bude veliké horko, tak někdo pode mnou najde stín.
1: And if they go away, I don't mind.
0: A jestli odejdou, tak mě to vadit nebude.
1: If they come, I give them shelter.
0: Ale když přijdou, tak já jim to přístřeší poskytnu.
1: I give them flowers.
0: Dávám jim květy.
1: I give them fruits.
0: Dávám jim plody.
1: Someone, they are very nasty.
0: A někdy se ke mně chovají hrubě.
1: They throw the stone to take my fruit down.
0: Hází po mně kameny, aby schodily ty moje plody.
1: But my dharma.
0: Ale moje dharma.
1: My nature.
0: Moje přirozenost.
1: Tree said.
0: Říká strom.
1: I never take the stone back and throw on them.
0: Je, abych nikdy ten kámen nevzal a nehodil ho naspátek.
1: I endure.
0: Já to vydržím.
1: Their nastiness.
0: Vydržím jejich hrubost.
1: I throw them.
0: A hodím po nich.
1: My fruit.
0: Nebo hodím
1: instead of the stone,
0: své ovoce místo kamene.
1: I give them fruits.
0: Místo kamene jim dávám plody.
1: So one slip on this cheek.
0: Čili když mě udeří na jednu tvář,
1: I will not give them also slip on their cheek.
0: Tak já je neuhodím na zpátek.
1: But I will give beautiful other cheek.
0: Ale nastavím jim druhou krásnou tvář.
1: Let them have.
0: Ať to mají.
1: That is the nature of the tree.
0: Taková je přirozená povaha stromu.
1: Therefore, there are four things that are holy on this earth.
0: Proto jsou na této zemi čtyři svaté věci.
1: Sarovar, the lake.
0: Je to Sarovar, jezero.
1: Lake keeps water for all.
0: V jezeře je voda pro všechny.
1: Tarovar, the trees.
0: Tarovar, to jsou stromy.
1: It's for others.
0: Ty jsou tu pro druhé.
1: And the scent.
0: A světec.
1: And the rain.
0: A déšť.
1: They are not doing for themselves.
0: Ti to nedělají pro sebe.
1: They are giving for others.
0: Ale dávají druhým.
1: And this is the way of thinking of the yoga teacher.
0: A tak by měl uvažovat také učitel jógy.
1: So don't say this is my friend and I will go with coffee drinking with my friend. But this always comes this other person. Ah, now it's finished. Please go all at your home.
0: A neříkejte si, tak tady teď přišel se zacvičit ke mně můj kamarád, tak s ním půjdu rád pak na kafe, ale tyhle jsou takový nepříjemný, tak lekce skončila, běžte domů, hariom.
1: Of course you should go with your friends.
0: Samozřejmě, že můžete jít se svými přáteli.
1: But give equal feelings to all.
0: Ale měli byste všem poskytnout stejný pocit.
1: If you make differences between your students.
0: Když mezi svými studenty budete dělat takové rozdíly.
1: Then without words.
0: Tak beze slov.
1: The stink atmosphere spreads.
0: Tam začne rozvíjet taková jakoby smrdutá atmosféra.
1: Then your teachers or the students are decreasing.
0: A ty studenti jako kdyby se budou do toho propadat.
1: So,
0: budou ubývat, pardon.
1: Teacher needs, the student needs respect.
0: Čili je potřeba, aby student měl úctu.
1: Harmonii.
0: Kindness. Laskavost.
1: Space.
0: Prostor.
1: Good atmosphere.
0: Aby tam byla dobrá atmosféra.
1: And good teachings.
0: A dobré učení.
1: And respecting them.
0: Abyste je respektovali.
1: Then let them go at home happy.
0: Aby odcházeli domů šťastní.
1: So our teacher means not only that you have to learn this posture and that posture.
0: Učitel neznamená jenom, že se naučíte tuhle pozici a tamhle tu pozici.
1: But to learn to give them sympathy.
0: Ale že se naučíte jim dávat svoje sympatie.
1: That after such atmosphere in the office.
0: Že po té atmosféře, kterou oni zažívají v kancelářích.
1: You come to the your yoga class.
0: Přijdou do vašeho kurzu jógy.
1: And you feel happy.
0: A budou se cítit šťastní.
1: But when you come from the office.
0: Ale když přijdete z kanceláře.
1: And you come to your teacher.
0: A přijdete za svým učitelem.
1: And teacher said, yes, and that was not like this, and this stupid person, and my car had accident. Oh God, this is what a terrible thing. Yes, and my in bathroom, my water pipes broke, and this and that, and other students said, this we know everything whole day.
0: A když ten učitel pak začne vykládat, no představte si, co se mně stalo, já jsem se tady pohádal s tamhletím šéfem a měl jsem nehodu, musel jsem spravovat auto a potrubí v koupelně mě zlobí, tak ty studenti si budou říkat, no ale tohle to my všechno známe, to máme sami.
1: Please don't put this stress on us more.
0: Prosím, nepřidávejte ještě svůj stres k tomu
1: so,
0: našemu.
1: Teacher becomes one with all.
0: Učitel se stává jedním se všemi.
1: And not only one or two.
0: A nejenom s jedním nebo se dvěma.
1: Like rain, when it will rain here equally will rain.
0: Měl by fungovat jako déšť, který když
1: maybe the thorns,
0: prší, tak prší
1: or
0: na všechno.
1: A rock,
0: ať jsou to trny,
1: or a sand,
0: nebo skála,
1: or
0: nebo písek,
1: plant,
0: a nebo rostliny,
1: or the grass,
0: nebo tráva.
1: That's it. That's called samdrsti.
0: Tomu se říká sandršti.
1: Prabhuji mere avgun chitna zaro. Samdrsti hai naam tiyaro. Chahe to paar karo. Oh God.
0: Oh Bože.
1: Please do not notice my mistakes.
0: Prosím, nevšímej si mých chyb.
1: You are equal vision one.
0: Ty vidíš všechny stejně.
1: You have mercy for all.
0: Máš milost pro všechny.
1: Oh God.
0: Oh Bože.
1: If you want.
0: A jestli chceš?
1: You can liberate me. You can rescue me from this ocean of the Maya.
0: Můžeš mě osvobodit a zachránit z tohoto oceánu Máji.
1: Therefore we should give such a positive energy.
0: Proto bychom měli dávat pozitivní energii.
1: Satguru satsangyori oluaveri. Oluaveri nen bharjaveri. So I'm longing, looking forward for my yoga friends in the yoga class.
0: Toužím po svých přátelích z jógy, toužím po lidech z kurzu.
1: Then will be all very good.
0: Pak to bude všechno velmi dobré.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And again we will see.
0: A znovu se uvidíme.
1: Very soon.
0: Velmi brzo.
1: Yes. Wish you something for your stomach.
0: Přeju vám něco do žaludku.
1: That he doesn't complain.
0: Aby si nestěžoval.
1: Thank you.
0: Děkuju.
1: Adios.

0: Good evening.
1: Dobrý večer.
0: Dear sisters, brothers.
1: Drazí sestry a bratři.
0: All yoga practitioners and also new one who is learning, listening about yoga.
1: Vy všichni, kdo praktikujete jogu, i vy, kdo jste tady poprvé, něco slyšíte o józe?
0: Yoga is a science of the humans.
1: Yoga je lidská věda.
0: Humans is the end of the life.
1: Lidé jsou na vrcholku života.
0: There are many different kind of creatures.
1: Je mnoho různých druhů stvoření.
0: Chaurasi lakh. There are many, many.
1: Říká se tomu chaurasi lakh, tomu množství v koloběhu.
0: In the water.
1: Jsou bytosti ve vodě.
0: Many, many different kinds of creatures.
1: Nejrůznější stvoření.
0: Water itself is also life, also.
1: A voda sama o sobě je také živá.
0: Earth.
1: Je země.
0: And on the earth, in the earth.
1: A pod zemí, v zemi.
0: Above the earth.
1: Nad zemí.
0: Unbelievable. How many creatures, life?
1: Je neuvěřitelné, kolik je množství živých bytostí.
0: Then those animals on the earth.
1: Pak jsou různá zvířata na zemi.
0: They live. They only knows what they are eating and living.
1: Žijí svůj život a důležité je pro ně, aby se najedli.
0: But they are walking further and further coming, and what we call the humans.
1: Ale pak ten vývoj postupuje dál, až na tom vrcholu je ten, komu říkáme člověk.
0: Humans is that who understood what God is.
1: Člověk je ten, kdo porozuměl tomu, co je to Bůh.
0: Then they understood what is the human's life.
1: Lidé pochopili, co to znamená lidský život.
0: How will they go to become one with the universe?
1: Jak to udělat, aby se sjednotili s vesmírem?
0: Then they will not anymore have other life.
1: A pak už se nebudou vracet znovu do toho koloběhu života.
0: But if we human will not learn and see what God tells us.
1: Jenomže když my lidé nepochopíme, neuvidíme to, co nám Bůh říká.
0: Then again the humans, they will go again back.
1: Tak to lidstvo zase upadne.
0: It is cycling.
1: Je to takový koloběh.
0: The human knows that many have been suffering.
1: A mnoho lidí trpělo, trpí.
0: Animals suffering.
1: Zvířata trpí.
0: Human suffering.
1: Lidé trpí.
0: God has given.
1: Bůh nám dal.
0: To the humans. I give you everything.
1: Bůh nám dal všechno. Řekl člověku, dávám ti vše.
0: Everything.
1: Všechno.
0: And that you should understand and see that yes, I'm the human and what I can do or not do.
1: A na tobě je, abys porozuměl tomu, co to je, když řekneš jsem člověk. Co jako člověk mám dělat a nemám dělat.
0: So that is always. Otherwise, again we will go backside.
1: Jinak nás to zase obrátí dolů.
0: So do not kill other creatures.
1: Takže nezabíjej ostatní stvoření.
0: Animals they can kill because they don't know.
1: Zvířata zabíjet můžou, protože nemají to poznání.
0: But if as humans they are killing other creatures.
1: Ale pokud lidé zabijí jiné tvory?
0: Okay, you will think you like eating and killing and you think I will be strong and like that.
1: Možná si myslíte, že vás to zabíjení třeba posiluje, nebo to, že budete jíst maso, že budete silnější.
0: But then again we will go in the cycle.
1: Ale pak se ten koloběh zase zvrátí a pojedeme tím tou spodní částí.
0: So from that what we call there's a God.
1: A tak proto říkáme, že je Bůh.
0: Some don't understand.
1: Někdo to nechápe.
0: God as in body's form.
1: Představuje si Boha třeba v nějaké podobě.
0: We believe only the God is there.
1: Nebo naopak věříme, že Bůh je bez podoby.
0: But we didn't see, we can't see.
1: Neviděli jsme ho, Bůh nejde vidět.
0: And if only one God.
1: A když je jenom jeden Bůh?
0: Well, God is one.
1: Protože Bůh je jeden.
0: We are all one.
1: Ale my všichni jsme jedno.
0: Like for example the ocean, very big ocean.
1: Tak například jako veliký oceán.
0: How much water is there?
1: Kolik je v něm vody?
0: And the heat goes up.
1: A pára stoupá vzhůru.
0: And this pára is in the clouds group.
1: A stávají se z ní mraky.
0: And there are very fine drops.
1: A v těch mracích jsou úplně jemné kapičky.
0: But this very fine drop.
1: Ale i ta droboučká kapička.
0: Which we call the fog.
1: Která vlastně vypadá jako mlha.
0: But that is also water.
1: Tak to je také voda.
0: That is a life, very fine drop.
1: A to je život, ta droboučká kapička je život.
0: And the same is like an ocean.
1: A je prakticky stejná jako ten oceán.
0: For example,
1: například,
0: there's a big fire camp.
1: Někde je veliký požár.
0: Burning so many things.
1: Spoustu toho hoří.
0: And there's only matches stick.
1: A máte jenom zápalku, kterou škrtnete.
0: Also fire.
1: A to je taky oheň.
0: And even the fire cannot live without water.
1: A dokonce ani ten oheň nemůže žít bez vody.
0: Otherwise gone.
1: Jinak by uhasl.
0: In that way yogis understood.
1: A tak to tomu porozuměli jogíni.
0: So there are different kind of science.
1: Jsou různé druhy nebo typy vědy.
0: And now in this some years, many years.
1: A před mnoha lety.
0: And we became very great about knowledge.
1: Jsme se jako lidstvo posunuli v tom poznávání.
0: We know everything what it is and what is not good.
1: Už všemu rozumíme, víme co a jak, co je dobré.
0: And our science is going again further and further.
1: A ve smyslu té vědy se opravdu posunujeme dál a dál.
0: But there is a different.
1: Ale je v tom rozdíl.
0: A yogi.
1: Jogín.
0: And the science.
1: A věda, vědec.
0: Now, they whatever you are learning and the scientist was talking to very much.
1: Cokoliv se naučíte, cokoliv se týká té odborné vědy, tak jako jsme o ní dneska slyšeli hodně.
0: We can do.
1: Tak to všechno můžeme.
0: We will learn lot.
1: Naučíme se toho spoustu.
0: But we will not go to the God.
1: Nebo získáme spoustu vědomostí, ale neposune nás to k Bohu.
0: As far as now, sciences.
1: Co se týče současné vědy.
0: All lectures.
1: Všechny přednášky.
0: All in the learning people.
1: Všichni ti vzdělanci, učenci.
0: Day by day, as much as they learn more.
1: Tak čím víc toho budou vědět.
0: They go back from the God.
1: Tak to ty jejich vědomosti je vlastně budou oddalovat od Boha.
0: Then our brain, there are two things.
1: V našem mozku jsou dvě věci.
0: This in our brain. Both hemisphere.
1: Máme v mozku dvě hemisféry.
0: And our science, humans.
1: A naše lidská věda.
0: Is also in our brain coming.
1: Je tak také jsou to ty vědomosti, které máme v tom mozku.
0: But it will not go towards that what we call the God.
1: Ale to si sebou k Bohu nevezmeme.
0: We will become angry.
1: A když se třeba rozčílíme,
0: I will say it me did, it's my.
1: A budeme říkat, to jsem udělal já, to jsem já dokázal, to je moje.
0: And some said, yes, I'm good.
1: A někdo jiný řekne, tak já jsem v pohodě.
0: But still not me.
1: Ale pořád to není ono.
0: When you died,
1: když zemřete,
0: it's gone.
1: Tak je to všechno pryč.
0: Then we have his photos or his books on the wall.
1: Pak můžeme mít někde v knihovně knihy toho dotyčného.
0: We may can get from this person knowledge further.
1: A tímto způsobem v těch knihách může předávat své poznatky dál.
0: Other side, it is that we call yogi.
1: Ale na té druhé straně máme jogíny.
0: Yoga practice what we are doing.
1: To jogové cvičení, kterému se věnujeme.
0: It should not I don't want to become myself that I am a man. I did.
1: A já tady teď nechci říkat, že jsem to všechno jako dokázal já.
0: No.
1: Tak ne.
0: But I can tell you the 52 years. In your country here, for example.
1: Ale můžu vám říct, že 52 let tady například ve vaší zemi.
0: In all Europeans.
1: A v celé Evropě.
0: People did not know what is yoga.
1: Lidé nevěděli, co je yoga.
0: What is Swami, yogis.
1: A co je jogin, co je Swami.
0: People said, oh, you are a, what they call Buddha.
1: Buddha. Když mě potkali na ulici, tak říkali, a vy jste nějaký buddhista.
0: Are you Buddhist?
1: Jste buddhista?
0: I said yes.
1: A já jsem říkal ano.
0: Because Buddha is also Hindus.
1: Protože Buddha byl vlastně taky hinduista.
0: Buddha name was the other name.
1: Buddha se nemenoval od začátku Buddha.
0: But Buddha means knowledge.
1: Buddha znamená poznání.
0: Buddha means this science.
1: Buddha je
0: science of the brain.
1: Určitá věda, poznání, vědecké poznání, osvícení.
0: He was not his other name.
1: A on měl původně ale jiné jméno.
0: So okay, it is the same.
1: Takže dobře, je to totéž.
0: But people did not understood what is a yogi.
1: Jenomže lidé nechápali, co je to yogi.
0: And what is a yoga.
1: A co je to yoga.
0: When I was in Vienna,
1: když jsem byl ve Vídni,
0: and the peoples, they all said, you don't eat meat.
1: Tak se lidé divili, vy nejíte maso?
0: You don't eat anything.
1: To asi nejíte vůbec nic.
0: I said no.
1: A já jsem říkal ne.
0: I want to eat only vegetables.
1: Rád bych jedl zeleninu.
0: Bread.
1: Chléb.
0: This is why. You can't eat, it's like only cows.
1: Jako proč, teď je to jenom kráva?
0: In Vienna.
1: Ve Vídni.
0: Is the truth.
1: Je to pravda?
0: Oh, they said, what is a yogi?
1: Se ptali, co to je ten jogín?
0: And my science of yoga.
1: A ta moje věra jogy.
0: What you can see now.
1: To, co můžete vidět teď.
0: That in whole everywhere is the yoga.
1: Že yoga je rozšířená všude.
0: And this has become for the people the health, good health.
1: A ta yoga je pro lidi prostředek k dobrému zdraví.
0: And through this our path, the eating, what they have said now, in this corona, yoga in daily life, yogis, maybe one, two or few people died, otherwise no one.
1: A s tím také souvisí ten způsob stravování. A jak jsme slyšeli tady od řečníků, tak ti, kdo se stravují vegetariánsky, tak v té covidové době neonemocněli tak vážně.
0: And now you see that more our all yoga and the life, not only in Europe, in Australia, America, in many, many countries.
1: A teď vidíte, že yoga v denním životě se cvičí nejenom tady v evropských zemích, ale v Austrálii, v Americe, v mnoha zemích na světě.
0: In that, in yoga, there are different yoga.
1: A jsou různé typy jógy.
0: They think only body movements and little bit breath.
1: Někdo si jógu má zařazenou tak, že to jsou jenom fyzické pohyby a trochu práce s dechem.
0: Only concentration, meditation, but they go away far, they are going away.
1: A nebo se věnují nějakým koncentracím, meditacím, ale ve skutečnosti je to odvádí od sebe.
0: But that kind of yoga, if you want to know the yoga,
1: ale pokud chcete skutečně vědět, co
0: then
1: to je
0: we
1: yoga,
0: have to practice with pranayama.
1: Tak je potřeba věnovat se cvičení pranayamy.
0: Physical body and pranayam.
1: Pracovat s fyzickým tělem, s dechem, pranayamou.
0: After that goes many techniques you know about. For example, I have in my book The Hidden Power in Humans.
1: Ale potom na to navazuje mnoho dalších technik a lec, které z nich znáte z mé knihy Skryté síly v člověku o čakrách.
0: And this you have all many things.
1: A v tom je mnoho informací.
0: Very much.
1: Pravdu spousta.
0: Very perfect.
1: Je to výborná kniha.
0: So there is a, like a chakras.
1: Věnuje se čakrám.
0: Now it, this chakras what we have is not only this somebody we made it like this.
1: A ta čakra to není jenom taková jako nahodilá ilustrace, to je takový obrázek k čakře.
0: Each and every petals of this on this čakra.
1: Ale každý ten okvětní plátek na tom obrázku čakry.
0: And each petal of that have something inside.
1: Má v sobě něco.
0: And what you call there how many mantra?
1: A kolik je tam manter?
0: Petals.
1: Kolik je tam těch okvětních plátků s
0: mantrami? Each petals has one nam aksara, name.
1: A na každém tom okvětním plátku je určité speciální písmeno.
0: Each and every light. Letter.
1: Je tam, jsou tam vepsaná určitá písmena.
0: And each letter has immense of power in the different parts of the body.
1: A každé to písmeno má hluboký účinek na různé části těla.
0: If one comes to see this and you try to learn, it will be good, but it will become like I am the great person.
1: Když to budete studovat tímto způsobem, naučíte se všechny ty okvětní plátky, co k tomu patří, tak to bude dobré, ale brzo si začnete říkat, já to všechno umím.
0: Then it comes the ego.
1: A pak vyskočí ego.
0: And ego brings us again down.
1: A ego nás zase stáhne dolů.
0: And if you have no, you are not ego.
1: A pokud nemáte ego.
0: And you have more love.
1: A máte víc lásky.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: Careful.
1: Že jste opatrní, pečlivý.
0: Always see other persons to give love for them.
1: Že dáváte svoji lásku druhým.
0: There are two our in the heart in our do to hemisphere.
1: Jak mluvil jsem o tom, že máme v mozku dvě hemisféry.
0: It will come. It is about 95%.
1: A z 95%
0: is a ego.
1: Je v tom ego.
0: And when we ego, it comes more down in next life.
1: A to ego způsobí to, že ten náš příští život bude nižší.
0: And so others have in the brain love, peace, harmonies, and first give others, and then we keep it.
1: Ale ti, kdo mají v tom mozku svém spíš lásku a potřebu se rozdělit s ostatními než brát, tak to jim zůstane, to si zachovají.
0: Don't say only my children.
1: A neříkejte, já dávám, ale jenom mým dětem.
0: Of course our children good and everything.
1: Samozřejmě, že přejeme to nejlepší našim dětem.
0: But a yogi doesn't matter orange dress or the black dress or the yellow dress or the green dress, anything doesn't matter.
1: A jogín, a to neznamená jenom ten, kdo má oranžové oblečení, může být oblečený v černé, v zelené, ve žluté, to je jedno.
0: We should help.
1: Ale známkou jogína je, že pomáhá.
0: There are 20 people, they're beating one person.
1: Když 20 lidí se zběhne a tlučou jednoho člověka.
0: Because he was some thief.
1: Protože třeba něco ukradl.
0: Or something.
1: Nebo něco.
0: One man came.
1: A přišel jeden člověk.
0: And he told other people, please stop.
1: A řekl těm druhým, přestaňte, prosím.
0: And he said to others, please come. And he took him a hand.
1: A toho, co byl byt, vezme pod svoji ochranu.
0: So, someone did mistake.
1: Tak někdo udělal chybu.
0: And we are beating something or doing something.
1: A my mu to oplácíme, chceme ho potrestat.
0: If someone will beat you,
1: a kdyby někdo byl vás,
0: what you think like that?
1: Tak co byste si mysleli?
0: Therefore, a yogi should never and never give negative talk or things to anyone.
1: Proto by jogin nikdy neměl negativně mluvit ani negativně smýšlet o nikom druhém.
0: So we are many and we should open our heart.
1: Je nás mnoho a měli bychom otevřít své srdce.
0: Otherwise, the ego.
1: Protože jinak to ego.
0: And there was two brothers.
1: A byli dva bratři.
0: And two brothers so together, very much.
1: Byli úplně nerozluční.
0: Both brothers was eating when they come together.
1: A jedli jenom, když se potkali, jedli společně.
0: Anything they do, both brothers are giving half half.
1: A o všechno se rovným dílem podělili.
0: One day,
1: jednoho dne,
0: the youngest brother was sitting on his house on the border in up.
1: Ten mladší bratr veranda, seděl na verandě nahoře nebo na balkoně toho svého domu.
0: An elderly brother, he went to bring some fruits.
1: A starší bratr šel pro nějaké ovoce.
0: And there was, he brought two mangoes.
1: A přinesl dvě manga.
0: And they have, both brothers, they have one son.
1: A oba ty bratři měli každý po jednom synovi.
0: Now, one mango was little bigger.
1: A teď jedno to mango bylo o něco větší.
0: And other was little.
1: A to druhé bylo o maličko menší.
0: That elderly brother, he was like a father.
1: Ten starší bratr byl takový otcovský typ.
0: And everything good.
1: Byl samá dobrota.
0: So he was coming and two mangoes was in his hands.
1: Takže přichází a v rukách má, v každé má jedno mango.
0: When he saw the children both, they said, uncle, uncle, or he said, father, father, mango, please give me mango, mango.
1: A jak přicházel, tak ty oba synové malí běželi a jeden říkal, strýčku, strýčku, dej mi mango, ten druhý říkal, tatínku, tatínku, dej mi mango.
0: And elderly, the youngest brother on the bridge, on the...
1: Veranda.
0: On this.
1: A ten mladší bratr se na to ze zhora díval.
0: And his father, father, uncle, please give me mango, give me mango.
1: A ty děti obě volají, strýčku, strýčku, prosím, dej nám mango, tatínku, tatínku, prosím, dej nám mango.
0: Elderly brother,
1: starší
0: bratr. In his hand one mango was a little bigger and this was a small.
1: A starší bratr jde a v jedné ruce má o něco menší a v druhé o něco větší mango.
0: Father, father, give me mangoes.
1: Tati, tati, dej mi to mango.
0: So children, one side was his son and other side was other son.
1: Na druhé straně byl, na jedné straně byl jeho syn a na druhé straně syn jeho bratra.
0: So left side was elderly, right side was the grandfather.
1: Čili to levé bylo pro toho staršího a pravé pro mladšího.
0: So he said, uncle, uncle, please, give me mango.
1: Takže ten jeden říkal, strýčku, strýčku, prosím, dej mi mango.
0: Children came.
1: Děti přišly.
0: And what he said?
1: A co on jim na to řekl?
0: Take it, please.
1: Vemte si, prosím.
0: Because bigger mango was in this side, so he gave that side to his son.
1: Protože to větší mango bylo v té levé ruce.
0: And he had called.
1: A tak ty ruce
0: like this.
1: Přehodil, aby se to o něco větší mango dostalo tomu jeho synovi.
0: You know what it means? Do you understand?
1: Rozumíte tomu?
0: Other one was looking.
1: A ten mladší bratr to všechno viděl.
0: My brother?
1: Tak můj bratr.
0: And both children, I feel him like his son.
1: Já přece obě ty děti mám jako své vlastní syny.
0: And whole life my grandfather, my elder father, always for everything.
1: A vždycky jsme se přece o všechno spravedlivě dělili s tím starším bratrem.
0: But today for the mango for his son.
1: Ale dneska vidím, jak nadržuje tomu svému synovi s tím mangem.
0: And to others.
1: A mému synovi nechá to menší.
0: Youngest brother said morning.
1: A ráno řekl ten mladší bratr.
0: Grand brother.
1: Velký bratře.
0: I think we should separate now.
1: Myslím, že bychom se teď měli rozejít.
0: Why?
1: Proč?
0: We are brothers.
1: Jsme bratři.
0: He said no.
1: Řekl nejsme.
0: In your brain is something wrong.
1: V mozku máš něco špatně.
0: Little mango is little bit bigger. That's all.
1: To jedno mango je o něco větší a to je celé.
0: And you take the bigger one or not bigger than, yeah, big one, to his son.
1: A já jsem viděl, jak si to větší mango dával svému synovi.
0: And little one you gave it to my son.
1: A to menší si dal mému synovi.
0: Father, brother, may you will open many things like this.
1: Tím, bratře, o spoustu věcí přicházíme.
0: So, like this.
1: Takže takto.
0: My brothers. You are all my sister and you are my brothers and there are little children also.
1: Vy všichni jste jako mý bratři a sestry a jsou tady i malé děti.
0: I will what I'm talking and giving you.
1: A to, o čem mluvím a to, co vám předávám.
0: Very equally.
1: Tak to je pro všechny stejné.
0: And I give you first you and then I should take.
1: A napřed to dávám vám a pak si beru teprve já něco.
0: I will go and help to bring something.
1: Já půjdu a s něčím pomůžu.
0: Then it means that we will go one step to other step to step as to the God.
1: A tak společně můžeme krok za krokem vystoupat až k Bohu.
0: So there are two stairs.
1: Jsou dvě schodiště.
0: One stair is going down.
1: Jedno schodiště vede dolů.
0: And one is going up.

0: Ale říká se,
1: all creatures, very tiny mosquitoes,
0: že všechna stvoření i malý komár,
1: and alphabet, oh no, very big animal,
0: elephant, a největší slon,
1: or very humans,
0: a nebo člověk,
1: all have the life.
0: Ve všech je život.
1: Very tiny water drop.
0: Malá kapička vody.
1: And the river also.
0: A řeka.
1: They all will come to the ocean.
0: I ta malá kapička, i ta velká řeka se spojí s oceánem.
1: So when we will go, doesn't matter the Croatians or the Slovenians, or Germans or America or Australia, doesn't matter.
0: A tak je jedno, jestli někdo z nás je Slovinec a druhý Chorvát, nebo Rakušan, nebo Američan, Australan, je to jedno.
1: When we die,
0: když zemřeme,
1: the soul, jiva,
0: tak ta duše, jiva,
1: they all will go in one door.
0: Všechny ty duše budou směřovat k jedné bráně.
1: And which will go other side and will go other side, that is what we have, we did now.
0: A to, která ta duše projde tou branou a která neprojde, to se rozhoduje tady teď.
1: So, don't kill them.
0: Takže nezabíjejte je.
1: No, don't kill.
0: Nezabíjejte.
1: Protect them.
0: Ochraňujte je.
1: Love them.
0: Milujte je.
1: Protect them.
0: Chraňte je.
1: Don't cow them.
0: Nezabíjejte je.
1: Then don't kill them. Then is a yoga.
0: Pak to je yoga.
1: And now yoga, suddenly people came.
0: A teď spousta lidí najednou přišla k józe.
1: And they are telling so numbers. They said, we don't talk about meat and don't talk about alcohol.
0: A říkají se, děláme jogu, ale o mase mluvit nebudem, o alkoholu taky ne.
1: No, no. Alcohol is alcohol.
0: Alkohol je alkohol.
1: Alcohol is a very great, very good.
0: Alkohol je velice dobrý,
1: but it's a medicine.
0: Ale jenom v podobě léku.
1: I'm so sorry to say.
0: Je mi to líto, že to
1: musím říct.
0: Many
1: people they are suffering because alcohol.
0: Ale mnoho lidí skutečně trpí kvůli alkoholu.
1: So let us ask, doesn't matter who are, which religion, no religion, which countries, no countries, from where you are, but God have only one.
0: Tak je jedno, jakého jste náboženství, vyznání, nebo jestli jste bez vyznání, jaké jste národnosti, Bůh je pro všechny jeden.
1: And God is on one, and he's in within each and every living, there's a God inside.
0: A tento jediný Bůh je zároveň v nás všech, v každém živém stvoření.
1: Then we understand for humans that in the brain, if we are making negative and positive and good person and not good person, what have you done? It cannot be a religious or no religious.
0: Tak když to takto pochopíme, tak v tom mozku nebudeme vyčleňovat lidi na ty, kteří jsou dobří a na ty, kteří jsou špatní, na ty, kteří věří a na ty, kteří nevěří.
1: In the church,
0: kostele,
1: in the temples,
0: v chráme,
1: in the mosque,
0: v mešitách,
1: and many others,
0: a v mnoha dalších místech,
1: there's everywhere a God in that side.
0: Všude tam je Bůh.
1: But he know what we are doing.
0: Ale Bůh ví, co děláme.
1: Then is the yoga.
0: Pak je to yoga.
1: Then your children, your families, your fathers, all will be take you to the Parabrahm, Pramatma, God.
0: Pak se k Bohu dostanete s celou svojí širokou rodinou, s dětmi, s předky.
1: And so you know, in this yoga, in daily life, I was here in
0: 1973.
1: Yeah.
0: A tady ve vaší zemi jsem poprvé přišel s jogou v roce 1973.
1: In Czechoslovakia there was a yoga more.
0: V Československu tady bylo
1: yoga. But Austria and German and there was complete.
0: A v Rakousku, v Německu tam té jogy bylo málo.

0: now there is very much, here is very much.
1: Ale teď se yoga cvičí v Rakousku, v Německu hodně, tady taky hodně.
0: So science is good.
1: Takže věda je dobrá.
0: All what we got, our oxygens and everything was very good, what they said.
1: To, co jsme se dozvěděli o příjmu kyslíku a o tom,
0: it was very good for our body.
1: To bylo velice prospěšné pro naše tělo.
0: For our brain.
1: Pro náš mozek.
0: Everything.
1: To všechno.
0: But we have to come, please, all animals.
1: Ale je potřeba přijít k tomu, že prosím všechna zvířata.
0: And now you know nearly 2 years.
1: Víte, že teď už skoro 2 roky.
0: And many things the corona came.
1: Je to, co přišel COVID-19.
0: And why only coronas?
1: A proč jenom to?
0: Why not animals?
1: Proč tou chorobou trpí lidé a ne zvířata?
0: And it's the third time.
1: A už je to po třetí.
0: Because God, animals went to the God.
1: Protože
0: zvířata, if you believe or not,
1: zvířata šli za Bohem, nemusíte tomu věřit, já to jenom tak říkám.
0: Animals say, God, please, what can we do? Do something.
1: A říkali, Bože, prosím, nějak nám pomoct. Co můžeme udělat?
0: God said.
1: A Bůh řekl.
0: I will not do.
1: Já to neudělám.
0: But you know that.
1: Ale
0: they will do from themselves.
1: Že oni sami si to způsobí.
0: How many injections?
1: Kolik různých
0: injekcí? How many suffering?
1: Kolik utrpení?
0: What did the corona happens?
1: Co se všechno děje kolem?
0: And still we cannot.
1: Kolem toho covidu a ještě z toho nemáme pod kontrolou.
0: And yoga in daily life.
1: A yoga v denním životě.
0: Barikhatu pranam.
1: A sestava barikhatu pranam.
0: And brahmari pranayam.
1: A brahmari pranayama.
0: This one brahmari pranayam I tell you for all of you.
1: Tato jedna technika brahmari pranayama, o tu se s vámi podělím se všemi.
0: You will have after 1 month. Tell me what, how happy you became and how healthy and many things.
1: A když jeden měsíc budete cvičit, tak mi pak přijďte říct, jak jste ozdravěli, v čem vám pomohla.
0: And it is like you are sitting. Remain there.
1: A zůstaňte sedět tak, jak jste.
0: Little straight like this.
1: Jenom se napřimte trošku, yeah. Sedněte si zpříma.
0: And we have index fingers.
1: A máme ukazováčky.
0: And these two index we will put in
1: ears.
0: Ears.
1: A těmi ukazováčky si zacpeme uši.
0: But
1: ale
0: not like this.
1: Ne takto.
0: Not like this.
1: Ani lokty svěšené dolů.
0: Not like this.
1: Ani směrem nahoru.
0: Just like this.
1: Ale do stran.
0: And it should go the fingers.
1: Needle.
0: The man humans have long this.
1: A když mají dámy dlouhé nechty.
0: And women's not.
1: Aha, muži mají dlouhé nechty, ženy ne.
0: So please put this in your, don't go very too far, but when you so far goes, so that you will not hear from outside anything.
1: Čili pozor přitom na nechty, ať si neublížíte. Ucpeme si uši jemně, ale zároveň tak, abyste neslyšeli okolí.
0: And 5 times.
1: A 5krát.
0: First I will do.
1: Já to napřed udělám.
0: Then I will take hand out.
1: Potom si odendám ruce.
0: Then I say, did you understood?
1: Pak se vás zeptám, jestli jste to pochopili.
0: Yes. Then we do 5.
1: A když ano, tak to společně zacvičíme.
0: Only me now. You just listen.
1: Teď vy jenom poslouchejte a já budu cvičit.

0: Like this,
1: takže takto
0: vibration will in both hemisphere.
1: A ta vibrace bude působit na obě hemisféry.
0: Many, many things disease will go.
1: A mnoho chorob se tím vyléčí.
0: And when I will do like this, that time the sound should go from the here and it will come to the brain, but to the nose side. Exactly, sound should go like this.
1: A při tom bzučení můžete vnímat, jak ta vibrace jde z uší směrem nahoru do mozku, ale zároveň se to dá vnímat také přes nos směrem vzhůru.
0: And if it is moving this and left or something, then it means that something is one of the hemisphere is problem.
1: A pokud budete ten zvuk vnímat, jako by se přesouval zleva doprava a různě, tak to znamená, že to nemáte úplně vyvážené, že v té jedné polovině máte nějaký problém.
0: When if we like this, then you will see everyone, it is your brothers, your sisters, your mother, your grandmothers.
1: A když se vám to povede, tak potom budete vnímat všechny jako svoji vlastní rodinu.
0: The whole village, whole country.
1: Celou vaší vesnici, celou zemi.
0: I am like only sun.
1: Já jsem jako slunce.
0: And the sun has light for everyone.
1: A to slunce svítí pro všechny.
0: So that you will see when you yourself then you tell me or not.
1: A to uvidíte, můžeme tam jít pak sami říct, jestli to tak máte nebo ne.
0: Till you will say like that you will go.
1: Čili když takto budete bzučet,
0: is good.
1: Tak to je dobré.
0: Or then is, you know, this one broomery, you know, in the coming always with the flowers.
1: Bí.
0: Yeah.
1: A tak je to trošku jako včela, kdyby vzučela.
0: So one she will go. It means it is only take this and take this and take this.
1: A když ta včela lítá a z toho jednoho květu na druhý a jenom si bere tam ten nektar tu a tam.
0: If you are a mother,
1: a když jste matka,
0: you should take all children is like your mother.
1: Tak byste to měla brát tak, že jste matkou všech dětí.
0: If you have father, you have all fathers. Take them as a whole fathers.
1: Kdo je otec, children. Tak všechny děti jsou jeho dětmi.
0: Brother is then all brothers.
1: A kdo je bratr, tak může
0: father
1: všechny.
0: Father is all mother.
1: Všechny vnímat jako své bratry, sourozence.
0: Even our heart has two parts.
1: I naše srdce má dvě poloviny.
0: Brain have two parts.
1: Mozek má dvě poloviny.
0: Many things. So one is you and others for all.
1: Jedna ta polovina jste vy a ta druhá polovina jsou všichni.
0: So like this, you will feel.
1: Čili tak to budeme cvičit, ucítíte
0: don't
1: to samé.
0: Bite your teeth.
1: Nemějte stisknuté zuby.
0: Because someone's teeth is not good, toothpaste gone out, then it will wrong.
1: Protože někdo třeba ty zuby nemá úplně v pořádku, nemá ten stisk úplně rovnoměrný.
0: There are techniques. Bite the teeth.
1: Jsou i techniky se stisknutými zuby.
0: And then say, because yesterday my dentist doctor put me inside.
1: A včera jsem byl na lékařském ošetření u zubařky.
0: Before was
1: Předtím to moje bzučení znělo
0: and
1: takto.
0: My dentist made me perfect and I was so like this. And when it was a little bit half, It was not good.
1: A moje paní doktorka Zubařka to tak dokonale vyladila, že teď to zní takto
0: so
1: harmonicky.
0: Thanks to the doctor.
1: Takže děkuji paní Zubařce.
0: Or open.
1: A nebo můžete mít otevřené čelisti.
0: Don't bite.
1: Nestisknuté zuby.
0: But then always breath vibration should go through here.
1: Ale stále přitom vnímejte, že ta vibrace stoupá vzhůru do mozku.
0: So.
1: Takže?
0: Five times.
1: Pětkrát.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.

0: Very good.
1: Velmi dobře.
0: Thank you.
1: Děkuju vám.
0: Is it good for your brain?
1: Je to dobré pro váš mozek?
0: For language?
1: Pro vyjadřování?
0: For peace?
1: Pro mír?
0: Balance?
1: Vyváženost?
0: Also you can give to your husband or your wife.
1: Také to můžete naučit manželku nebo manžela.
0: Grandfather, grandmother.
1: Dědečka, babičku.
0: Our children.
1: Nebo děti.
0: It makes, it cleans everything.
1: A všechno to pročišťuje.
0: It is something all vibrate, dirt gone.
1: Jako všechny ty nečistoty to rozpustí.
0: But if you are not good for your neighbor.
1: Ale pokud máte nějaké neschody se sousedem.
0: This never is not good.
1: A tenhle můj soused je hrozný.
0: Then it is going negative vibration.
1: Tak je to určitá negativní vibrace.
0: But this vibration other goes to you.
1: Ale ta negativní vibrace se vám vrací nazpátek.
0: So I know you are many yogis.
1: Vím, že mnoho z vás je jogínů.
0: Some who came the first.
1: Někteří jsou tady poprvé.
0: So you should go to yoga practicing yoga in daily life.
1: Takže byste měli začít chodit cvičit jogu v denním
0: životě.
1: So
0: where we are here.
1: A když jsme tady.
0: Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Tak ta světová rada míru Sri Swamiho Madhavanandy.
0: Is from Austria we began.
1: Začala v Rakousku.
0: And everywhere now.
1: A teď je všude po světě.
0: It is United Nations.
1: Je součástí OSN.
0: And so many yogas over there.
1: A máme mnoho jogových programů v té souvislosti.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And our dear Dr. Martin.
1: A pan doktor Martin.
0: We thank you very much.
1: Děkujeme panu doktorovi Martinovi.

0: ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému ja.
0: Salutations to Srila Purji Siddha Pit Parampara.
1: A pozdrav Shri Alak Purji Siddha Pit Parampara.
0: My dandavat pranam to Abhidavad Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Paramahansa Maheshwaranand Purji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Guru Devovi Svámimu Maheshwaranandžimu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayanam všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinasha buddhi, which means in times of despite and times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Satyuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy Shakti sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
0: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
1: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
0: But God gave us something which other creatures do not have.
1: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
0: Something in between our two ears.
1: A to něco je mezi našima ušima.
0: Which is?
1: A to je?
0: Brain, buddhi.
1: Mozek, buddhi.
0: You know why God gave us two ears?
1: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
0: Any guesses?
1: Zkuste si tipnout.
0: Put information in one and throw it out the second one, no?
1: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
0: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
1: ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
0: But most of the time we bypass the processing part.
1: Ale my často vynecháme toto vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
0: That's why the awareness is missing in us.
1: Chybí nám vědomí, bdělost.
0: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
1: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
0: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
1: A když někde sedíme, někdy se to stane, dokonce když řídíme auto.
0: That's a, I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that, and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
1: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
0: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
1: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
0: You just zone out and then you are not sleeping. You're wide awake, you're driving, you're overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
1: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
0: That's why awareness is very important.
1: Proto bdělost je velice důležitá.
0: Doesn't matter what we are doing, that awareness should be there.
1: Cokoliv, co děláme, mělo bychom to dělat vědomně, bděle.
0: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
1: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
0: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
1: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
0: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
1: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
0: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
1: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
0: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
1: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
0: How many of us are truly aware of what is happening around us?
1: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
0: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
1: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
0: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
1: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
0: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
1: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
0: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I'm like, yeah.
1: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře.
0: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
1: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
0: If we are studying, our focus on the studying.
1: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
0: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
1: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
0: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
1: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
0: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
1: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony, a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
0: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
1: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
0: You know what's the easiest technique to fall asleep?
1: Víte, jaká je nejsnažší technika, jak usnout?
0: Do meditation and mala.
1: Začít meditovat s málou.
0: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
1: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
0: Why? Because that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
1: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
0: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
1: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, ta bdělost je důležitá.
0: Awareness towards the certain thing that we are doing.
1: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
0: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
1: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
0: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
1: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
0: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
1: A děláme to z bhava nebo to děláme jen, aby to bylo?
0: Doesn't matter what.
1: Ať už je to cokoliv.
0: Because without bhava, that seva is incomplete.
1: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
0: Without the devotion,
1: bez oddanosti,
0: the bhakti, the sadhana is incomplete.
1: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
0: And without faith and understanding and surrenderness, it's also incomplete.
1: Bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
0: Because this mind is the one who is restless, not the body.
1: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
0: The atma is always in peace.
1: Atma je vždy v míru.
0: But the mind makes it restless.
1: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
0: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
1: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
0: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
1: Už celá sobota uplynula.
0: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
1: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
0: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
1: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle, a já řeknu dobrá.
0: That's why I like less of planning and just going with the flow.
1: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
0: Because plans never work.
1: Protože ty plány nikdy nefungují.
0: I tried that a lot.
1: Zkusil jsem to hodně.
0: Planning trips, planning this, planning that.
1: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
0: And if things don't go according to plan, then?
1: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu,
0: disappointment.
1: Pak přišlo zklamání.
0: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
1: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
0: But me personally, I go day by day.
1: ale já osobně to beru den za dnem.
0: Because this is not permanent.
1: Protože tohle není trvalé.
0: Nothing is.
1: Nic není trvalé.
0: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
1: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
0: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
1: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
0: When do you all see each other?
1: Kdy se jindy uvidíme všichni společně?
0: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is Trilki, is Jadan, it's Gurudev.
1: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš Gurudev.
0: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures, we still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
1: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
0: And that's why unity is very important.
1: Proto jednota je velmi důležitá.
0: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
1: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
0: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
1: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
0: That's why being united and sticking together is really useful.
1: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
0: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
1: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
0: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
1: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
0: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
1: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
0: Four brothers go in different directions.
1: 4 bratři se rozejdou do různých stran.
0: Maybe see each other once a year for some festival.
1: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
0: In the house itself, everyone has their own rooms.
1: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
0: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
1: I když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Bolt.
0: The new Gen Z's will call it modernization.
1: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
0: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
1: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
0: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
1: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
0: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
1: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
0: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
1: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
0: Four of us.
1: Byli jsme tam 4.
0: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
1: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
0: Talked a bit.
1: Povídali si.
0: And the other place where I stayed next day or 2 days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
1: A potom další 2 dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
0: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
1: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
0: We came back, all 4 of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
1: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
0: So even the space where we are living, it should be open.
1: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
0: As many walls, that many barriers.
1: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
0: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
1: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
0: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
1: A tak když se každý žije, jsme odjinut a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
0: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
1: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
0: Or anything. What holds us together is the love.
1: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
0: The bhava.
1: Ta bhava.
0: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
1: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
0: And if we can love someone else that much as we love ourselves, that also makes a change.
1: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
0: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
1: Ale to přijde jenom, až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho

0: obviňovat.
1: We accept ourselves and then we accept others.
0: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
1: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
0: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, svět je, celý svět je jedna rodina.
1: Why is it said ahimsa paramo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them. And where there is atma, there is paramatma.
0: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma, a kde je atma, tam je paramatma.
1: Now this time is still very good.
0: A v této době je to ještě dobré.
1: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
0: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
1: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
0: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
1: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
0: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
1: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
0: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
1: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
0: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
1: And then what did Lord Krishna say?
0: A co říká pán Krishna?
1: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam dharmasya srijatmanam srijameham. When dharma is affected.
0: Říká, že když je dharma ohrožena.
1: When dharma needs protection.
0: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
1: When dharma turns into adharma.
0: Když se dharma mění v adharmu.
1: Then I shall incarnate.
0: Tak potom se inkarnuje.
1: But who protects the dharma?
0: Ale kdo ochraňuje dharmu?
1: Us.
0: My.
1: Dharmo rakshati rakshatah. The one who protects dharma, dharma will protect that.
0: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
1: But if we all are adharmis, then what will happen?
0: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
1: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Shri Ram was known as?
0: A proto Bhagavan Shri Ram byl znám jako?
1: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Shri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
0: Jako Dharmaráč neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
1: You know what's a darbar?
0: Víte, co je to darbar?
1: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
0: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
1: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
0: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
1: So in Ayodhya, Bhagavan Shri Ram had his Ram darbar.
0: A tak v Ayodhi měl i Shri Rama svůj Ram darbar.
1: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
0: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on, je, on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
1: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
0: A to je zase to, o čem jsem mluvil ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
1: Living and dedicating the life for others.
0: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
1: The king, the saint.
0: Král, světec.
1: Their own lives are not for themselves, it is for others.
0: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
1: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
0: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
1: Not much.
0: Ne moc.
1: For personal time, there is no personal time.
0: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
1: Even now, innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
0: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
1: Because our life is for all the people.
0: Protože jeho život je pro druhé.
1: That's how life is.
0: tak takový by měl být život.
1: So in the Rama Darbar every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
0: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřeba rozhodnout.
1: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagwan Shri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
0: A už byl jednoho dne večer, tak Ráma poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
1: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagwan, all done, everyone are sorted for today.
0: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
1: But Bhagwan Ram knew everything, so no, there is still someone.
0: Ale Bhagwan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
1: Go check properly.
0: Jdi a pořádně to zkontroluj.
1: Lakshman goes outside and he sees a dog.
0: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
1: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
0: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
1: Did you come to see Bhagwan Ram?
0: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
1: Yes.
0: Ano.
1: Please come, he's waiting for you.
0: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
1: He goes inside and he bows down.
0: A on vejde, pokloní se.
1: Now don't ask me how the dogs talk at that time.
0: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
1: But at that time humans were huge, so anything is possible.
0: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
1: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
0: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
1: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
0: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
1: You see how good we are.
0: Víte, jak na tom jsme dobře.
1: But you can learn something from Shivji's family.
0: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
1: What is the mode of transport for Ganeshji?
0: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
1: Mouse.
0: Myška, myš.
1: What does Shivji have around his neck?
0: A co má Shivji kolem svého krku?
1: Snake.
0: Hada.
1: Snake likes mouse.
0: A had si pochutnává na myši.
1: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
0: Je, protože hadi loví hlavně myši.
1: Then what is the mode of transport of Kartikeya, the brother of Ganesh?
0: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
1: Peacock.
0: Na pávovi.
1: Peacock likes snakes.
0: A pávy jedí rádi, jedí hady.
1: We know because we have peacocks in Jadan and we have snakes also in Jadan, so.
0: Máme pávy v Jadanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
1: Then what is the mode of transport of Mata?
0: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
1: Tiger, lion.
0: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
1: That one eats peacocks.
0: No a ten si rád pochutná na pávovi.
1: And the mode of transport of Shivji?
0: A na čem jezdí Shivji?
1: Nandi.
0: Na Nandim.
1: Also can be eaten by lion, easily.
0: A i toho býka si uloví ten lev.
1: But still they all live in that same space together without harming each other.
0: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
1: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
0: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
1: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devtas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
0: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
1: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
0: To znamená Bůh všech bohů.
1: You know why?
0: A víte proč?
1: Because in every family there is one or two being worshipped.
0: Protože v každé rodině jeden nebo dva.
1: Vishnuji, Lakshmiji, two.
0: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
1: Then you have Indra Bhagwan,
0: A máme Bhagavana Indru.
1: Then you have Agni, fire.
0: A Agniho, oheň.
1: All of them are worshipped either themselves or

0: Bhava, jeho příbuzní jsou také uctíváni.
1: The brother of Ganeshji, Kartikeya, is worshipped.
0: A jeho bratr Kartikeya je také uctíván.
1: Even the mode of transport of Shivji, Nandi, is worshipped.
0: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
1: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
0: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
1: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
0: A tak se můžeme poučit od Šivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
1: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
0: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jak tak jako Šivova rodina.
1: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
0: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
1: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
0: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
1: So, Bhagavan Sri Ram then asked the dog, what do you want?
0: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
1: Justice, my lord.
0: Spravedlnost, pane.
1: What happened?
0: Co se stalo?
1: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
0: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
1: Bhagavan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
0: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
1: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
0: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
1: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
0: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
1: Bhagavan Sri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
0: A pán Rama se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
1: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had an animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
0: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, když se neschodne zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
1: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
0: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
1: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
0: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
1: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
0: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
1: So suddenly from having nothing he had everything.
0: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
1: Being the main person, the main priest.
0: Stal se hlavním knězem.
1: Many perks come with that.
0: Mnoho obálek s ním přišlo.
1: He got an elephant, not a pope mobile.
0: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
1: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
0: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
1: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
0: A když dostane, se vám dostává víc, než jste čekali, víc, než potřebujete, tak co přichází?
1: Pride.

0: pýcha.
1: Aham, me.
0: Aham, já.
1: Then the ministers and everyone question Bhagwan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
0: A ty ministři ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
1: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
0: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
1: They called the dog.
0: A tak si zavolali toho psa.
1: And they asked the dog, why did you give this punishment?
0: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
1: The dog said, Bhagwan, in my previous life, I was the priest of that temple.
0: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
1: And because of this ego boost,
0: a protože mi tak narostlo ego,
1: and my karmas,
0: a kvůli své karmě,
1: and what all I did,
0: a co všechno jsem udělal,
1: this is who I am.
0: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
1: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
0: A tomu žebrákovi to došlo a tak se sepětým říkal, a takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
1: More than anything is forgiveness.
0: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
1: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
0: Když odpouštíme lidem, není to kvůli ním, ale kvůli sobě.
1: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
0: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
1: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
0: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
1: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
0: Nemusíte se na ně nutit do úsměvů, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
1: And then see and feel that peace which we get inside.
0: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
1: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
0: Je těžké odpouštět.
1: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually, slowly with time, try to forgive them because that will bring peace within.
0: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
1: So then the dog forgived that priest.
0: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
1: And again, Raja Turang, back down to ground zero.
0: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
1: But still that beggar was much happier than being as a priest.
0: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
1: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo, phal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
0: A tak, jak říká pán Krišna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
1: So today we discussed unity.
0: A tak dneska jsme mluvili o jednotě,
1: love,
0: o lásce,
1: forgiveness,
0: o odpouštění
1: and
0: a
1: devotion, surrenderness.
0: O danosti.
1: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha go brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alakurji mahadev ki devat dev devashwar mahadev ki shudip narayan bhagwan ki jai hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagwan ki विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय आप सब भक्तों की जय हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु
2: की जय।

večer. Jsem ráda, že jste i dneska dorazili, přestože zítra ještě druhý den, takže určitě máte spousta věcí doma na zařizování a možná, že někdo to máte tak, jak jsme se tady před chvíli bavili, že jste tak jako rychle odešli z domova od nějaké rozdělané práce na ten zítřek, ale

0: Yoga Nidra.
1: Buddha Srici Yoga Nidra.
2: Lifting your hands in the spalke.
0: And place your palm on the face. Warm and rub your face muscles.
2: Jen vytm dechu, pokračujte a zase pomaličku dokončujte. Návrat do Ananda Asany. S výdechem brada, přitáhnu bradu ke krčnímu důlku, svěsím hlavu, uvolňuji ramena a postupně přecházím dolů. Až se vrátíme zpět do stoje. Procítíte návrat, uvolněte se. Si v protahování do úklonu ze strany na stranu. A pomalučte. Docvičujte levé dlaně. A dokončte si s výdechem dolů. A pokračujte.
3: Tak jsem dotočila.
2: Pokud by někdo nosil brýle, tak je lepší si je sundat. Takže se. Jaké jste měli pocity přitom? Bylo to něco nepříjemného?
4: Ne. To já nevydržím mít teda bez mrknutí.
2: To mrknu ještě víc než normálně.
4: No, ale to si pamatuje jako takhle, tak ty strašně
2: slzy.
4: To teď tolik ne.
2: Nám všem, aby to, to světlo hvězdičky, aby nám stále svítilo na cestu životem, aby...
5: To je strašně moje přání, každý rok.
6: Já mám přání, abychom uměli a mohli napravovat svoje chyby.
2: To je krásné.
7: Tak asi já mě zdravím všem.
2: To se přidáme všichni.
8: Tak kámička, tak mě se teda přidám, tak je s tím zdravím. Aby ten nový rok byl takový pohodlný pro všechny, aby se vytlačili do něj všechny. To správně mohu si říkat.
9: Tak já taky to zdraví, protože to je pak hrozně důležitý, když jsem zjistila teď na poslední chvíli. Taky a pak každodenní radost.
2: 9 měsíců pošiva rátrý o svátku světel měla paní Čanda noci opět vidění. Přijížděl k ní Višnu na Airavatu, bílém slonovi se 7 chopky. V ruce držel mušli, šank, disk, čaku, železo, gadá a lotos, padma. Za ním na výku Nandovi jel Šiva oděný v tygří kůži, z uzlu vlasů na temní hlavy mu vytékala Ganga. Ve 4 hodiny ráno se matka probrala ze sna a možná, že ani mou opravdovou touhu nesklame a požehná mi svým darshanem. Rozhodla se, že se postí do té doby, dokud Boha ne...
10: Berte hrnečky,
2: důvčíte, jak to mě dělá. Máme všichni. Jenom jeden druh.